0: získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

měli bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

0: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích má spolehlivě sloužit desítky let. Její oprava skončí až v září, ale hlavní práce probíhají teď přes prázdniny. Mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera si libuje, všechno jde podle plánu.
2: Pokud tady v příštím roce má proběhnout celkově nějaká revitalizace toho náměstí republiky, budeme vědět, že to je třeba na dalších 60-80 let, když to řeknu jako bez starosti. Takže nebudeme pak muset řešit, že se tady udělají nový povrchy, nový zámkový dlažby a měly by se tady vytvářet nějaký propady.
1: Vodárny v současnosti pracují s původním potrubím na místě. Přímo dovnitř něj zasouvají speciální rukávce napuštěné pryskyřicí. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvelda Perla naměřili víc než minus 3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přehánkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu milion lidí. Uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
3: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodit budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
1: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na druhé pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přehánkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spíš.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
3: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
2: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firm holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárik řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
4: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenský, Velehor, Štrbské pleso. Cesta do areálu snů od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jančada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
2: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radost ze života.

0: Česky a slovensky. Rádio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla, přítnou brouci s podkovou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

0: Stanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysat houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí poprvé.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy, kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích má spolehlivě sloužit desítky let. Její oprava skončí až v září, ale hlavní práce probíhají teď přes prázdniny. Mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera si libuje, všechno jde podle plánu.
5: Pokud tady v příštím roce má proběhnout celkově nějaká revitalizace toho náměstí republiky, budeme vědět, že to je třeba na dalších 60-80 let, když to řeknu jako bez starostí. Takže nebudeme pak muset řešit, že se tady udělají nový povrchy, nový zámkový dlažby a měly by se tady vytvářet nějaký propady.
4: Vodárny v současnosti pracují s původním potrubím na místě. Přímo dovnitř něj zasouvají speciální rukávce napuštěné pryskyřicí. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvilda Perla naměřili víc než -3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu 1 milion lidí. Uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
6: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodit budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
4: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na 2. pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
3: 5 hodin 4 minuty, Klára Šidová
7: a Ludvík Pospíšil.
3: My jsme vaši impulzovi pro úterý 21. července, přejeme krásné ráno a připomínám, celý týden jsme v severních Čechách.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: 5 hodin, 11 minut, tady jsou Impulzovy, všude dobře, u nás nejlíp. Prázdninové putování po severních Čechách dnes přesuneme do Šluknovského výběžku.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Náš reportér Tomáš Kabát se zaměří na výrobu knoflíků. Projede se i po pivní stezce Lužických hor. Krásné ráno, Tome.
0: Ahoj.
3: I já tě zdravím. Do Šluknova se zajedu podívat do firmy Tisa na historickou rodinnou řemeslnou výrobu knoflíků, která má na místě tradici delší než 250 let. Je to unikát. Drobné modní doplňky tam vznikají z materiálu od lokálních dodavatelů. Pracovníci navíc některé výrobky tvoří ručně, používají historické raznice. No a po tomto kulturním zážitku se vydám na pivní stezku do Lužických hor, která propojuje mini pivovary, vyhlídky a některé památky. Celá trasa měří 155 kilometrů a já se po ní vydám do Varnsdorfu, kde mají pivní orloj. Na společné zážitky se těší Tomáš Kabát.
1: Všude dobře? U nás nejlíp.

0: ti manžel chtěl udělat radost a udělal svačinu, třeba do práce nebo na cestu, co by si v takové svačině ráda našla?
1: Vývrtku.
0: No ale k tomu ten chleba se salámem, to se úplně nechudí, ne?
1: No, hele, já toho spíš jako víc vypiju, než s ním popravdě řečeno. Ne, dělám si samozřejmě legraci. Takhle brzo ráno by mi to ani nenapadlo.
0: Ale potěšila by vývrtka, viď?
1: Jako kdo je připraven, není zaskočen, nalhávat si nemusíme vůbec nic. Ale takový toustík, klidně se šunkou, se sýrem, a nebo krabička plná ovoce by byla fajn.
0: A co vy? Děláte si svačinu na cestu, třeba když někam jedete autem nebo vlakem, autobusem, anebo prostě když jdete někam ven prostě pěšky na výlet, jaký jste tým? Řízek, chleba s vysočinou, a nebo já bych řekl brumík, ale to asi nemůžu, nebo něco sladkého.
1: A nebo taky májka ještě.
0: Nebo májka, přesně. Jako,
1: taky nemůžu říct, že jo, májka, ale tak už jsem to řekla, tak je to jedno, tak paštika třeba.
0: Brumík nebo májka. 605 222 007 nebo se ozvěte do naší mobilní aplikace.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního auta s nákladním je uzavřená silnice číslo 55 na obchvatu Hodonína směrem z Veselí nad Moravou. Objízdná trasa vede přímo přes Hodonín. A na silnici číslo 34 z Humpolce do Pelhřimova vázne provoz mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. V obou směrech je to kvůli opravám. Ozvěte se i vy 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace.
2: To číslo našeho WhatsAppu 605 222 007 se vám hodí i ve chvíli, kdy právě teď jedete kamkoliv, čímkoliv, jo, to máme rádi, čím vlastně jako rozmanitější to vozítko, tím větší radost nám to udělá. Napište jedu a my vám zahrajeme písničku na cestu, kterou tady pro vás chystáme.
1: Myslíš, že má Velorex rádio?
2: Mohl by.
1: Tak Velorex.
2: Přenosné třeba.
1: Jedu.

0: Úterním pouzově přejeme vám krásné ráno. Jaká je cesta do našeho éteru? 4 písmenka. J, E, D, U. Jedu. A tohle slovo nám napsal taky Milan. Milane, my vám přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Milane, krásné ráno. Kam jedete?
1: Jedu v Příbram, Tochovice, Nestraševice, do práce, do dyhle.
0: No a tak se musím zeptat, jak to vypadá v tuhle chvíli na silnici. Doufám, že jste tam sám a jede se vám bezvadně.
1: Tady moc aut zatím nejezdí, to až tak o půl šestý.
0: Takhle časně jezdíte každé ráno?
1: Teď v létě ano, děláme od 6 do 2.
0: No a v zimě, to si přispíte, to jezdíte o hodinu
1: později? V zimě děláme od 7 do 3 hodin.
0: A čeká vás něco příjemného, až se potom odpoledne vrátíte domů?
1: No, odpočinek, když nebudu mít taxislužbu, protože ještě dělám taxislužbu.
0: Aha, takže vy vůbec nezahálíte, máte vůbec nějaký volný čas?
1: Jo, mám, odpočívat se musí.
0: No a když říkáte odpočívat, co to pro vás znamená?
1: Výlety na Šumavu, dovolený jižní Mava a zahraničí.
0: Ale to zní moc dobře.
2: To zní skvěle, Milane. My vám popřejeme, aby ta cesta teda byla příjemná, pohodová, aby to v práci utíkalo. A už máme pro vás připravenou písničku od skupiny Turbo, Chtěl jsem mít.
1: Děkuju moc a přeju taky hezký den.
0: Naschledanou.
1: Naschle.
3: Písnička na cestu.

0: Už za chvíli nás čeká vtip Vlasty Korce, ale počasí to má přednost.
1: Přesně tak, dneska bude většinou oblačno, na jihu i polojasno, přes den ojediněle i přehánky, večer bude oblačnosti i srážek ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy až 25. Aktuálně ve Znojmě 13 stupňů, napsal Honza. Jasno je ve Štěpánově nad Svratkou, což je navíc.
0: Ano. Má to pokračování.
1: Což je na Vysočině, napsala Ilona. A Rudná pod Pradědem hlásí 9 stupňů a tam je zataženo, víme od Pepy. Děkujeme za vaše zprávy. Pište nám dál na náš WhatsApp 605
2: 222 007. Vtip Vlasty Korce.
3: Kamarád mě přivítal ve svém bytě, pozval mě na návštěvu a řekl mi, ať se chovám jako doma. Tak jsem ho okamžitě vyhodil na ulici, protože nesnáším návštěvy.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
5: 2 minuty po 17:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Podvodníci připravili správu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Vláda ústavnímu soudu navrhne zamítnutí kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu Severoatlantické aliance. Šachistka Polgárová odmítla žádost maďarského premiéra Maďara, aby se stala prezidentkou. Víkendové ztroskotání trajektu u pobřeží Guajany si vyžádalo nejméně 27 obětí a světový titul španělských fotbalistů oslavilo v Madridu skoro 2 miliony lidí.
0: 3 minuty po 17:30, úterý 21. července. Jedeme do severních Čech a to celý tenhle týden tam budeme na Impulzu. No a k tomu si musíme zabalit svačinu. Jak má vypadat o tom v ranním tématu?
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Už za chvíli v našem programu Petr Janu říkej mi písnička, která vám určitě zvedne ráno. Děláte si svačinu na cesty? Tak to je otázka, kterou probíráme už od 5 hodin, vydrží nám to minimálně do 9. No a na stejnou věc se musíme zeptat i naší glosátorky. Tak Bubu, co vy? Děláte si svačinu na cesty?
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Jsem z generace, která bez domácího řízku mezi dvěma chleby nevyjela ani na koupaliště, natož k balatonu. Máti vstávala v 6 ráno, aby je stihla udělat čerstvé. V 9 totiž otec přistavil auto a pokud nestála vypravená, slyšela poznámky typu: tak já jsem už zkontroloval motor, dolil olej, byl jsem natankovat a ty tady ještě pobíháš v domácím. Co jsi celou tu dobu dělala? Tohle, abyste měli co jíst, ukázala zlostně na tašku s jídlem a následovala pravidelná předodjezdová hádka. Pokračovala mlčením v autě a zapomnělo se na ní, až když někdo z nás pronesl: mám docela hlad, nemáš něco? A ona rozbalila dobrutky, které jsme chválili. Byla spořivá, takže představa, že bychom se najedli někde v horské chatě nebo v restauraci, byla pro ní tak děsivá, že raději podstupovala tenhle rituál.
1: A co vy, také smažíte řízky?
2: A víte, že ano. Vnuci v Americe je zbožňují, protože snacha vaří zdravě, takže i když jsem si kdysi přísahala, že já nikdy nebudu otrokem výletního sporáku, jsem jím a dokonce dobrovolně. A to jsem k řízkům ještě přidala langoše, které zase miluje na výletech můj syn. Snacha si u pump kupuje biosaláty. Ale víte, co je zajímavé? Že jediná z nás, jak se teď decentně říká, má křivky. Vaše Zuzana Bubílková.
0: No a co vy? Taky si připravujete svačinu, když někam jedete?
1: Taky máte křivky a můžeme je vidět.

0: Přejeme vám krásné ráno, máme tady úterý 21. července, 6:45 a 1 minuta.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřený zůstává obchvat Hodonína mezi Veselým nad Moravou a Břeclaví. Záchranáři tady zasahují u nehody osobáku s nákladňákem. Jezdí se odklonem přímo přes Hodonín. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení na Vysočině. A to na silnici číslo 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. A na trase z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic u Kaplice stojí porouchaný kamion. I tady situaci dál sledujeme, budeme rádi, když nám pomůžete, a to na 605 222 007 a nebo jednoduše v naší mobilní aplikaci. Přejeme šťastnou cestu.
2: A taky dorazí pan profesor. A s panem profesorem přes léto máme takové jako opáčko, prostě prázdninovou letní školu, a procvičíme nejenom mysl, ale i tělo.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Už jenom 9 minut a bude tady 6. hodina. Vydáme se do školy.
1: Jdem.
2: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno ze severních Čech, milí studenti. I když je léto v plném proudu, mě bude při dnešní hodině tělocviku zajímat jeden zimní sport, a to běžkování. I když i ten má svou letní variantu. Zajímá mě, jak se jmenuje slavný běžkařský závod, který se každoročně běhá v Jizerských horách. A protože je to lehké, tak žádné varianty. Jedeme na to rovnou. Když severní Čechy a běžky, tak je jasné, že neexistuje žádná jiná správná odpověď než Jizerská padesátka. Příští rok se chystá už 60. ročník legendárního závodu, a tak si jděte zaběhat alespoň po svých, ať máte v zimě natrénováno. Sportu zdar, váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: Tohle jsem věděla, teda čirou náhodou, já na ten sport však víme. No ale on je film padesátka a je z roku 2015 a je právě o té Jizerské padesátce a je boží, jestli jste neviděli, tak doporučuju.
0: A skvělé soundtracky z něj.

0: Za minutou 6. hodina přejeme vám krásné úterní ráno.
1: Bude většinou oblačno, na jihu i polojasno, přes den přehánky a večer oblačnost i srážky budou ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy až 25.
0: Kolik letos stojí dětské tábory? O tom za chvíli ve zprávách.
2: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
3: Alebo ano!
2: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
3: Raz přijde čas. Já vím, že se dočká.
2: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 Živák Michala Hrůzy.
4: Někde si najdu malé byt a tam si budu jen tak žít.
2: Benátská s Impulzem. Od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
5: Řidič autobusu na Znojimsku je podezřelý z obecného ohrožení. Letní tábory zdražily. Fotbalista Darida naznačil konec v reprezentaci. Je 6 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policie šetří sobotní srážku dvou linkových autobusů na Znojemsku. Jeden z řidičů je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Za skutek zákon ukládá 2 až 8 let vězení. Jeden z autobusů jel po hlavní a narazil do autobusu, který vjel na komunikaci z vedlejší cesty. Při nehodě se zranilo 47 lidí a vznikla škoda 1,5 milionu korun. Podle mluvčí policie Petry Hrůzové je už daná příčina nehody. Jeden z řidičů nedal přednost v jízdě. Technická závada zjištěná nebyla. Dechová zkouška vyšla u obou řidičů jako negativní. Místo Filipa Turka u vládního stolu je opuštěné. Zmocněnec pro Green Deal do výsledku šetření své dopravní nehody kabinet nenavštěvuje, řekl to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu. Premiér Andrej Babiš se k tomu vyjádřil na novinářský dotaz.
6: Pokud se ukáže, že pan Turek pochybil, tak by měl skončit na funkci vládního zmocněnce a pan Turek až do výsledku šetření nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat ani funkci vládního zmocněnce.
5: Turkovo auto se minulé pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz měl při průjezdu křižovatkou puštěnou houkačku i maják.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Ceny dětských táborů opět vzrostly. Podle průzkumu společnosti Home Credit 60% dotázaných uvedlo, že letos za tábory platí přibližně o 10 až 20% víc než před rokem. Jen necelá pětina rodičů pak má pocit, že ceny zůstaly stejné jako loni. Jeden turnus pro jedno dítě stojí většinou 5 až 10 tisíc korun. Takovou částku platí 43% rodičů. Čtvrtina očekává nižší ceny a třetina pak počítá s tím, že za letní tábor vydají i přes 10 tisíc korun. V tomto případě ale velmi záleží nejen na délce pobytu a typu ubytování, ale i na samotném výběru konkrétní kategorie. I přes cenové navýšení podle serveru iDnes.cz letos každá pátá rodina s dětmi plánuje poslat potomka na příměstský tábor a každá šestá na pobytový. Dalších 14% rodičů pak využívá tábory kroužkové. Celkově na tábor pojede více než polovina dětí.
2: Sport.
5: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlásit jasné ukončení reprezentační kariéry, ale 35-letý Darida nechce. Už jednou to totiž udělal.
7: Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. Takže nebyl to právě návrat jako takový, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mě ani úplně nepřišlo patřičně veřejně říkat, že znovu končím.
5: Vladimír Darida původně ukončil reprezentační kariéru už v létě roku 2021 po mistrovství Evropy. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. Na turnaji v Severní Americe zasáhl pouze do druhého utkání skupinové fáze s Jihoafrickou republikou. Při porážkách s Koreou 1-2 a domácím Mexikem 0-3 zůstal na lavičce.
0: Všude dobře, u nás nejlíp, tím se řídíme celé léto, tady u Impulzových, celý tento týden jsme na severu Čech. Jak má vypadat nejlepší svačina? Tak potom pátráme dnes ráno u Impulzových.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
8: Haló, tady Impulzovi.
0: Do úterý vás budí Klára a Ludvík. Přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno.

0: Se máme teprve úterý a už se pomalu chystáme na víkend, až většina z nás vyrazí někam, řekněme, na výlet nebo aspoň na procházku, pojede někam vlakem, autobusem nebo autem a chystáme si aspoň teoreticky svačinu na to vyražení. Děláte si svačinu na cestu a co je to vaše absolutní nej? Tady je Jarda.
1: Ráno, nejlépe čerstvá sekaná z trouby, na velmi dobrý chléb, domácí hoštice, nebo taková čerstvá klobáska přímo z udírny. To by taky bylo dobrý. Vzít si k tomu červený tramínek, sedmičku, no a pak nějakou zeleninku k tomu, aby člověk nejel jenom to maso. Člověk prostě nesmí být línej se dobře nažrat.
0: Kdo by řekl, že tohle jenom, v uvozovkách jenom svačina? Petra.
2: Já jsem pro svačinku toustíček, šunka, sýr. Nicméně jsem pro každou svačinku, kterou mi kdokoliv z lásky připraví. Takže mějte krásný den a pijte vodu.
3: Já si teda, no, já jsem se úplně radovala u toho tramínu a vy pijte vodu. Každopádně, ještě tady nezazněl, a to jsem velmi překvapená, legendární řízek v chlebu. Já si myslím, že bez toho výlet v osmdesátkách ani v devadesátkách prostě nebyl výlet. Děláte ještě na sváču řízek do chleba?
0: No a balíte to do alobalu. Když jsem to nedávno řekl, tak mi jedna známá říká, jak do alobalu? Víš, jak těžko se to vyrábí? Víš, co děláš pro tu přírodu? No vím, no. Dobře, Simona.
4: Dobré ráno, no tak my jsme praví Češi, bez řízku dovolená nejde, že naše nejkrásnější část dovolený je, buď to třeba na letišti, rozbalit svačinku s řízkem a chlebíkem a k tomu nějaká zelenina, anebo někde na nějakým odpočívadle, když se jede autem, to má chybu.
0: Jsem členem stejného týmu.
3: Fakt si na letišti rozbalíte řízek s chlebem, to jste hustý.
0: Proč?
3: Jakože si na letiště vezmeš řízek s chlebem.
0: No jasně, samozřejmě už o odbavení přijde ta paní, že tam kontroluje ta zavazadla a říká, vy tam máte asi něco hodně mastného, že? Ano, máme, je to řízek s chlebem. Ta zelenina tam není.
3: Ty 2 hodiny prostě před tím odletem to nevydržíš.
0: Ne, proč? A co potom budu dělat v tom letadle? Letím dlouho, že jo? Třeba 4 hodiny, to potom přijde druhý řízek.
3: No tak řízek. Jo, tak jo.
0: A vy, 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace.
5: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Tady jsou prázdninové impulzovy, za chvíli hrajeme Jelena, někde kolem, žijeme českou muzikou. Úterní ráno uzavřelo obchvat Hodonína, vypravíme se tam už za 3 minuty v dopravě 007.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více než kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. V Praze se začíná ucpávat Novopatská ulice od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. A míříme na Vysočinu. Na trase z Humpolce do Pelhřimova vázne provoz v obou směrech mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Na D1 na 126. kilometru před Jihlavou ve směru do Prahy havaroval náklaďák. Sjel do Škarpy, zatím se nezdržíte. S kolonou ale počítejte na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. A srážka osobního a nákladního auta uzavřela obchvat Hodonína mezi Veselým nad Moravou a Břeclaví. Jezdí se objížkou přímo přes Hodonín. A jak to vypadá na vaší silnici? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007.
2: A za chvilku se Zuřivcem zase na severu Čech a tentokrát zamíříme do podzemí.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: 6 hodina, 22. minuta, za 8 minut půl sedmé.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Celý tento týden se s Impulzem pohybujeme na severu Čech a Zuřivec samozřejmě s námi. Tentokrát se rozhodl, že prozkoumá národní přírodní památku. A to jsou boskovské dolomitové jeskyně. Dobré ráno.
0: Ahoj.
3: Impulzovi, já vás zdravím. Moc hezké ráno vám všem, jak do studia, tak do celé České republiky. Jsem v boskovských dolomitových jeskyních, kam jsem tolikrát chtěl ušít. Nikdy jsem se nedostal, až dneska jsem tady konečně a mám tu čest tady být s panem vedoucí této přírodní památky, jestli to takhle můžu nazvat správně, Dušanem Milkou.
4: Národní
3: přírodní památka. Pane Milko, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: My jsme tady u toho vašeho plánku a vlastně se těším na to, co nás čeká. Takže teďka mi tady ukazujete ten úplný začátek, kde to vzniklo vlastně, kde ten nález byl.
4: Původní vchod z roku 1947.
3: Ano.
4: Teprve o 7 let později se dostali místní do toho podzemí a začali...
3: Jak hluboko tak zhruba se dostali?
4: Málo. 5 metrů, 7 metrů.
3: Ano.
4: A začali prozkoumat část, která se jmenuje bludiště.
3: Aha.
4: To je spousta spadlých stropních bloků mezi tím hlíny, takže prostě ten průchod je tam v podstatě nebyl žádný, bylo potřeba to vytěžit ven, aby si našli cestu, což jim trvalo 3 roky do roku 1957, kdy se dostali touhletou úzkou chodbičkou do jeskyňky, která byla plná krávníkový výzdoby. To tady nikdo nečekal.
3: A to je teda překvapilo, chápu dobře.
4: Proto ta jeskyně dostala název překvapení.
3: Ano.
4: Obrátili se na Prahu, protože si dál nevěděli rady, tak by měli správně postupovat. A ministerstvo kultury jim přihrálo jeskyňáře z Prahy, kteří pracovali pod Národním muzeem. A ti objevili spolu s Boskováky tuhle část takzvaných starých jeskyní.
3: A to už je okruh, chápu dobře.
4: To už je dneska okruh.
3: Ale tady vidím nějakou modrou, tam znamená, že tam je voda?
4: Jasně,
3: tam je voda. Takže to jsou jeskyně, které jsou jako jezerní?
4: Největší podzemní jezero v Čechách.
3: Impulzovi, jak jsem říkal, boskovské dolomitové jeskyně, jsem moc rád, že tady jsem a my tady s panem vedoucím Dušanem Milkou jdeme dolů.
4: Jdeme dolů.
3: Za hodinu naslyšenou a už tam odtud. Ahoj.
1: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná

0: Úterní ráno impulzových, jak moc teplé léto nás dnes čeká, o tom právě teď Klára.
1: Dnes bude většinou oblačno, na jihu i polojasno a přes den se ojediněle vyskytnou přehánky. Večer bude ubývat oblačnosti i těch přeháněk a nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy až 25. V Radvanicích u Trutnova, zdravím do Trutnova, aktuálně 15 stupňů, píše Iris a Leo Štemberka hlásí 11 a přeje všem krásné ráno. A taky se ještě hlásí Jana.
2: Dobré ráno, Moravskoslezské Beskydy, přijelo nad Ostravíci, máme polojasno až oblačno. No, teplota 13 až 14 stupňů.
1: Dejte vědět i vy, náš WhatsApp má číslo 605-222-007.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Lidé z Jihočech hlásí pohyb velké černé kočkovité šelmy u obce Kvasijovice na Táborsku. Do Česka se vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. U federální budovy v americkém New Yorku došlo k explozi, jeden člověk skončil ve vazbě. Britská prokuratura obvinila 28-letého muže z vraždy bývalé pravicové političky Anne Whitecambové. A všechny tenistky hrající na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit jednorázovému genetickému testu na určení pohlaví.
0: Dvě minuty po půl sedmé, úterý 21. července, Klára Šedová, Ludvík Pospíšil.
1: Krásné ráno.
0: My jsme vaši impulzovi a tentokrát řešíme svačinu na cestu. To je naše ranní téma.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: 5.
1: 6. hodina, 36. minuta.
2: Cestovatel Rádia Impuls.
1: Nádherná příroda a mrazivá historie na jednom místě. Jirka Kolbaba nás dnes vezme na sever Polska k Mazurským jezerům.
3: Řekneme si, proč je to ráj pro kapitány lodí. A hned vedle prozkoupáme zarostlé ruiny Vlčího doupěte. To vše a mnohem víc uslyšíte v dopoledním vysílání Vlasty Korce po 10:30.
1: Když se řekne Mazury, tak si představím něco nekonečně krásného.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: úterý u Impulzových za 4 minuty 6:45. Řízek nebo mysli tyčinka? Tak to je naše vlastně zkrácená verze otázky pro dnešní den. Ptáme se vás na svačinu, na cesty. Co je pro vás to absolutní nej? Lukáš.
1: Já si na svačinu beru jako předkrev muzané koleno, potom si dám ještě trochu větší svačinku, to je uzený buček s chlebem a jako hlavní snídaně řízek. A já dělám si srandu, obecná kaše, voda a kafe.
0: Tak teď vůbec nevím, co si z toho vzít.
2: No, já jsem chtěla teďka jako podotknout, že bych chtěla právě vidět ty křivky pána, jestli má takovouhle sváču a ke sváči si dává předkrm a hlavní chod, tak já bych opravdu jako chtěla to vidět, ale někdo to tak má a je takovejhle, a jako malíček hubenej, to je neuvěřitelně nespravedlivý.
0: Svět je nespravedlivý, ale co je ve světě spravedlivého, že jo?
2: Mirka píše, co se svačin týče, že jídlo na cesty nepřipravuje, že si často berou nějaké ovoce, anebo bonbon a hlavně, což je nejdůležitější, pití. No a Petr ze Strakonic se ozval, že bez řízku v chlebu, který je vložený do staré hliníkové dózy, není výlet. Dnes, když někam jedeme, vyhrává řízek, chleba a okurka pořád.
0: Ale to je pořád jako zase důležitý moment, že jo, ta hliníková dóza. Já když mám svačinu, tak říkám, tak buď to dám do nějaké krabičky, ta svačina vydrží pěkná, pak ji sním, ale zase, když bude v igeliťáku, tak to potom zmuchlám a mám prázdnou tašku.
2: Že jsi bez práce potom.
0: No, tak no. Jako nikdy nevím, no.
2: Já jsem včera dělala manželovi sváču na dnešek do práce a dala jsem mu to do krabičky a nebyla tam jako vhodná velikost, tak jsem zvolila růžovou nahoře s plameňákama, myslím, že bude koukat.
0: Já jsem pro. 605-222-007.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přejeme vám šťastnou cestu, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou osobních aut překáží ve Zlíně na třídě Tomáše Bati směrem do centra před křižovatkou s ulicí Dlouhé díly. Doprava tady zpomaluje. Kvůli nehodě osobáku s nákladňákem pořád neprojedete na obchvatu Hodonína mezi Veselým nad Moravou a Břeclaví. Policisté odklánějí dopravu přes Hodonín. Na bratislavské D2 před Brnem si postojíte od 4. kilometru, přesuneme se na Vysočinu, na D1 na 126. kilometru před Jihlavou směrem do Prahy, havaroval kamion a sjel mimo cestu, doprava kolona se tady zatím netvoří. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a taky v Novopatské ulici od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Lochkovem a Barrandovem a dvoukilometrová řada je na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Teď vám přejeme šťastnou cestu, dobrý dojezd a taky se ozvěte buď do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007, které se hodí i k jiným účelům.
2: Přesně tak, my vám tu cestu totiž můžeme ještě zpříjemnit. Jak? Velmi jednoduše. My vám zavoláme a pustíme písničku na cestu, když na náš WhatsApp, který má číslo 605 222 007, jak říkal Ludvík, napíšete jedu. Je to velmi jednoduché, napište jedu, ať už jedete kamkoliv, čímkoliv a písnička na cestu bude vaše.

0: Úterním pozovi Ludvíka Klára. Teď máme 7:45 a na našem telefonu právě Pavel z Ostravy. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Vy už jste za volantem, je to tak?
1: Ano, už mi vím k první klientce dnešního dne.
0: No a kudy se pohybujete, kam jedete, jak to vypadá na silnici?
1: Momentálně jsem vyjel z Ostravy směr Havířov, samozřejmě Ostrava jako vždycky na uzávěrce ucpaná, ale už jsem Ostravu minul a už se jede krásně. Sluníčko svítí, pohoda.
0: Pavle, my dnes probíráme svačinu, jestli pak jste vybaven, nebo spoleháte na to, že po cestě něco někde pořídíte, třeba u pumpy?
1: Já musím být vždycky vybaven, protože nestíhám, takže já mám hezky v krabičce nachystané toasty, které jsem si teda chystal sám, protože moje Žaneta na to nestíhá.
2: Ano, vy jste to prozradil sám, to byla hnedka další věta, kterou jsem chtěla říct. Posluchač Pavel je ten, co má doma Žanetu a Žaneta je slunce jeho života. Takže Žaneta vám nic nenachystá, jo, Pavle?
1: Normálně většinou jo, ale já si to radši chystám sám, protože to umím nejlíp.
2: Já myslím, že vy naopak chystáte Žanetě.
1: No, tak pěkně děkuju, tak teď to budu muset dělat.
2: No. Nemáte zač.
0: Stay to Squo, písnička pro vás, přeji vám šťastnou cestu a krásné úterý. Naslyšenou, Pavle.
2: Naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den i vám všem. Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: Za 2 minuty je 7 hodina a posloucháte Impulzovej úterý 21. července.
1: Dnes bude většinou oblačno, na jihu i polojasno, přes den se ojediněle vyskytnou přehánky a večer bude oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
0: Obec Ledec na Plzeňsku se vzteká kvůli odpadkům, podrobnosti ve zprávách už za chvíli.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Lidé hlásí výskyt pomin na jihu Čech. U federální budovy v New Yorku došlo k explozi. Španělé přivítali fotbalové mistry. Je 7 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na jihu Čech se zřejmě pohybuje černá puma. Velkou kočkovitou šelmu zahlédl včera muž u obce Kvasijovice na Táborsku. Minulý týden ji viděla řidička mezi Ševětínem a Mazelovem na Českobudějovicku. Pokud se jedná o to samé zvíře, ušlo za týden 30 kilometrů. Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí, veterináře i myslivce. Okolí prohledali. Dále informovali, že zatím nemají žádné zprávy o tom, že by šelma utekla z nějaké jihočeské zoologické zahrady či soukromému chovateli. Policisté i myslivci apelují na veřejnost, aby se za žádných okolností ke zvířeti nepřibližovali či se ho nesnažili odchytit. Pokud šelmu uvidí, mají neprodleně volat linku 158. U federální budovy Spojených států amerických na Manhattanu došlo k explozi. Způsobilo ji zřejmě odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. Podle serveru CBS News skončil jeden člověk ve vazbě. Případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílil na úřad pro imigraci ACLA. Zatím není formálně obviněný. Lidé z Ledec na Plzeňsku bojují proti stavbě recyklocentra. To má vyrůst na místě bývalé skládky u obce. Místní mají obavy ze šíření nebezpečných látek nebo poškození silnice.
5: V boji proti recyklocentru se spojili obyvatelé Ledec, oblíbený farmapark Utoma a rozhledna Krkavec. Panují obavy z kontaminace spodních vod i toho, že drtička sebou přinese hluk, prašnost a další problémy pro lidi i zvířata ve farmaparku. Všichni teď čekají, jak dopadne posouzení vlivu recyklocentra na životní prostředí. Majitelé tvrdí, že postupují podle platné legislativy. Zatím není jasné, kdyby případně recyklační centrum mohlo začít fungovat. Klára Fajstová, Radio Impuls, Letce.
4: Do Česka se z Francie vrátili 2 hasičské vrtulníky. Pomáhali při hašení rozsáhlých požárů, které se postupně rozšířily na plochy o rozloze 1000 hektarů. Oba stroje s takzvanými bambivaky na vodu provedly 407 schozů vody. Počasí bylo v Pyrenejích trochu problematické a několikrát znemožnilo nasazení, jednou dokonce na celý den. Hasiči z Česka vyrazili i na pomoc likvidací požárů v Řecku, kam odjel 22členný tým z 10 vozidly, včetně 3 cisternových stříkaček. V zemi mají v plánu zásah po dobu 4 týdnů.
2: S Impulzem na fotbal.
4: Ulice Madridu zaplnili 2 miliony lidí. Španělská metropole totiž vítala novopečené mistry světa ve fotbale. Průběh oslav shrne reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech. Na horním odkrytém patře slavili hráči a realizační tým. Ulice Madridu se zbarvily do rudé a žluté, tedy barev španělské vlajky. V centru města byla hlava na hlavě, na pódium před fanoušky předstoupil tým, včetně trenéra De La Fuenteho kolem 10. večer.
7: Luis! Luis! Luis!
6: Mistři světa se domů z amerického šampionátu vrátili včera odpoledne. Jako první z letadla vyšel z trofejí kapitán Rodry za slavnostního houkání sirén. Celý tým pak zapózoval na letištní ploše. Ještě před oslavami s fanoušky tým přijal španělský král Felipe VI. A premiér Pedro Sanchez. Španělsko slaví titul fotbalových mistrů světa po 16 letech. V nedělním finále porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení. Já jsem Vítek Zábranský a ve vysílání pokračují Ludvík s Klárou.
2: Hello, tady Impuls.
0: Je to tak, krásné ráno, 3 minuty po 7 hodině. Udělat si svačinu nebo se spoléhat na benzinovou pumpu nebo obchůdek na nádraží. To je naše ranní téma, kterému se budeme věnovat až do 9 hodin.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: kluk.
1: Svačina, to je naše ranní téma. Ptáme se vás na to, jestli si děláte svačinu, když vyrazíte někam z domu. Ať už třeba do práce jedete autem, nebo taky vlakem, autobusem, anebo prostě jedete už z domova pěšky třeba někam na výlet. Jestli pak máte v tlumoku nebo třeba v kabelce schovaného něco k jídlu, něco, co můžete prostě během dopoledne někde zakousnout. A je úplně jedno, jestli je to svačina, kterou si děláte doma na lince, a nebo je to třeba nějaká zdravá tyčinka, která se v tom zavazadle může trvale skrývat jako nějaká záloha.
2: Ahoj, empuzáci. Neumím si představit po víkendu, když přijdu v pondělí do práce, že bych k svačince neměl dva vajíčkový chlebíčky a k tomu super kafičko. A jinak potom k svačině nebo k obědu, kolikrát mi stačí. Teplá sekaná, výborný křupavý rohlíček a myslím si, že potom je hnedka den vždycky u mě lepší.
1: Mně stačí jenom teplá sekaná. Proboha, chlape, co byste chtěl víc? Jako?
3: Přesně.
1: To je celé jídlo.
3: Práce. Tak ale fakt je ten, jestli má vlastní, jako domácí sekanou, anebo jestli kupovanou, kterou si pak třeba jenom přihřeje, že jo? To je zásadní věc. Třeba
1: potěží obojí.
3: Janička píše, že řízek je ideální, ale že právě doma upečená sekaná není k zahození. Že je jasné, že dá víc práce než smažení řízku, ale že si ji pak jako ochutí tak, že je prostě jako nejlepší a každý si může ochutit tak, jak jí má rád. No a všem přeje dobrou chuť. Teďka, jak o tom mluvím, tak já zjišťuju vlastně
1: Ano.
3: Mám plnou pusu slin, že to možná bude těžký dneska ještě.
1: No, takový řízek není nikdy těžký, ale ty do tohle týmu asi moc nepatříš.
3: Řízek? No. Kuřecí, zakapanej citronkem.
1: Tak to jsem nějak špatně pochopil. Jak to máte vy, co máte nejradši ke svačině a děláte si ji pěkně doma sami a jestli pak si ji taky zdobíte. Mobilní aplikace nebo 605 222 007. 7:09, tady jsou Impulzovi.

0: Za 2 minuty 7:45. Ať už malá firma nebo nějaký obrovský korporát, proč ne? Přesně tam můžeme hrát naše písničky po 9. hodině.
1: Přesně na vás míříme, na ty skvělé, úžasné, báječné kolegy, které máte v práci, kterým chcete říct díky, anebo jim prostě jenom vykouzlit úsměv na tváři, protože třeba oni potěšili vás, tak máte v rámci reciprocity pocit, že jim to trošku musíte vrátit. Tak můžete skrz nás, my máme milionové kolegy, přihlaste do našich milionových kolegů ty vaše na našem webu impuls.cz a Vlastík jim po 9. hodině zahraje 7 pecek v kuse.
0: Dáme to dohromady.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: u Brna vázne provoz v obou směrech před 196. kilometrem. Kolona je na bratislavské D2 před Brnem od 4. kilometru a pořád je uzavřený obchvat Hodonína mezi Veselým nad Moravou a Břeclaví. Jezdí se obíškou přímo přes Hodonín. Naštěstí kolem projel náš agent a má jeden tip pro řidiče. Agente, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, doporučuju do Hodonína se dostat od Dubňan, jinak se budete motat po Hodoníně. Když se dostanete od Dubňan, najdete už v pohodě potom i na obchvat Hodonína směrem na Břeclav.
0: 605 222 007, to je naše dopravní linka, nebo se nám ozvěte do naší mobilní aplikace. Děkujeme.
2: A za chvilku se Zuřivcem zamíříme zase na sever Čech, kde se pohybujeme celý týden a Zuřivec nás vezme do podzemí. Wow.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ilona Čáková je letně naladěna, za chvíli La i Slabonita u Impulzových.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: S Alešem míříme do Boskovských Dolomitových jeskyň. To je národní přírodní památka a představte si, že se tam vyskytují sochy skrápníků a ty sochy nevyrostou za chvilku. Pojďte si to poslechnout. Aleši, krásné ráno.
3: Takže to je takzvaný skamejelý orel.
4: Ano.
3: Tady má hlavu se zubákem. Jedno křídlo.
4: Ano,
3: ne, jo. A tady jako tělíčko.
4: To je jo? Krásný, to je pravda. Když jsem to viděl předtím rozsvícený, tak bych z toho nevšiml.
3: Jo, jasně.
4: Z toho baterku, to je úplně ono. Impulzovi, já vám přeji krásné dobré ráno. Teďka jsme pod zemí. Ne teda bůh ví, jak hluboko, ale jsme pod zemí. Jsme v Boskovských Dolomitových jeskyních a tady mě provází, a už z toho i slyšeli, pan vedoucí této přírodní, národní přírodní památky Dušan Milka mi teď ukázal jeden z útvarů právě této Dolomitové jeskyně a to je orel.
3: Skamenělý orel, ano.
4: To je krásný. Máme, takhle, opravdu to jsou, to je vlastně skrápník.

0: z té odkapávající, odtékající ano. vody tady vytvořený prostě orel. Tak to tak vypadá. A teďka mi řekněte, dá se zjistit, jak ten orel vlastně se tady tvořil dlouho, pane Milko?
1: No, teď se tvořil hodně dlouho, protože návštěvníkům víceméně tvrdíme, že tak milimetr takový kompaktní krápníkový hmoty u nás roste zhruba 30 let.
0: Milimetr 30 let, jo.
1: Takže to je několik tisíc let.
0: To je, to se nikdo z nás...
1: Je to hrozně pomalu.
0: Jo, jo.
1: Tady v tom Dolomitu to jde opravdu jako hodně pomalu. Pokud se nejedná samozřejmě o útvary rostoucí rychlejc, což jsou třeba brčka, tak tam jako je ten růst trošku rychlejší, ale takováhle kompaktní hmota se donáší hrozně pomalu.
0: Z boskovských dolomitových jeskyní pro tuhle chvíli, kam vás všechny zveme, tady s panem vedoucím této národní přírodní památky Dušanem Milkou, tak my se tady pohybujeme, já se na to hrozně těším, moc si to užívám, je tady krásná taková konstantní teplota. Řekněte mi, kolik tady máte teplotu?
1: Asi 8,4 stupňů.
0: A když je potom zima, tak je tady
1: 8,4
0: stupňů. Když je tady těch, jak byly ty čtyřicítky, tak zase 8,4 stupňů. Boskovské dolomitové jeskyně. Určitě. A tady pan Dušan Milka nebo jeho kolegové vás tady rádi provedou.
2: Pozor na hlavu.
0: Pozor na hlavu, ano. Jasně. Se musím krčit, ale je to tady úžasný, takže vás dáme a za hodinu zase odtud naslyšenou.
3: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic. Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu.

0: úterý 21. července za 2 minuty půl osmé.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá od 8:30 do 8 ráno?
2: No, Ludvo, co mně se zase zdálo, to bylo úplně neskutečný. Abych vám to vysvětlila, posluchači, tak já mám neuvěřitelné sny, které působí hrozně reálně a já, když se probudím, tak pak dlouho přemýšlím o tom, vlastně kde jsem, co jsem a která z těch realit je ta pravdivá a co mě čeká.
0: Ano.
2: Tak dneska v noci jsem byla s Harry Potterem, zachraňovali jsme v podstatě svět, jo, rozumíš, Voldemort musí zemřít a tak. A byli jsme na nějakých hradbách, přiletěli draci, tak samozřejmě jako měla jsem nějakýho draka, úplně jako to svezení nebylo z těch nejjednodušších. Zažila jsem i lepší jízdu na drakovi, no ale od té doby, co jsem se probudila, tak já mám v hlavě kletbu Okonorka Harfy Šum Proměň vodu v dobrý rum. Jo, furt mi tohle to jede v hlavě, protože to je jedna z těch zaklínadel, nebo jedno z těch zaklínadel, které se používá v Harry Potterovi, pokud to neznáš. No, tady ten výsledek je jednoduchý, jo? Okonorka Harfy Šum Proměň vodu v dobrý rum. Nemám úplně jako chuť na to, ale prostě tam v té hlavě je. Ale běžně mi tam skáče Avada Kedabra. A ty taky nevíš, co to je, viď?
0: No, to teda nevím.
2: To je kletba smrti.
0: No a od rána tady z tebe padá tramín, rum.
2: No to padá z posluchačů, tak se přidávám.
0: A chceš nám tím něco říct?
2: Ne. Nebuď včerejší, no tak kláru.
0: Horní mraku, na jihu k tomu trochu slunce, takové bude úterý, přes den může sprchnout, večer se začne vyjasňovat. No to brzy. Teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25.
2: A jak to vypadá teď? Na Šumavě jasno, Lenora hlásí 7 stupňů, píše nám Jana. Stachy na Šumavě 6 stupňů, Milena. Takže víme, že Šumava je chladnější. No a teď míříme do Aše, tam Karel naměřil 10 stupňů a je tam oblačno. Děkujem za všechny vaše zprávy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: A už se těšíme na Vlastu.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Kamarád mě přivítal ve svém bytě, pozval mě na návštěvu a řekl mi, ať se chovám jako doma. Tak jsem ho okamžitě vyhodil na ulici, protože nesnáším návštěvy.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Minutu po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Po srážce osobního auta s kamionem zemřel u Hodonina člověk. Silnice 1/55 je v místě neprůjezdná. Podvodníci připravili správu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Americký prezident Donald Trump podepsal zpřísňující zákon pro nákup surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Hašení ničivého požáru na jihu Norska může trvat ještě 10 dnů a světový titul španělských fotbalistů oslavilo v Madridu skoro 2 miliony lidí.
0: Jak má vypadat nejlepší svačina? Vašima očima, vašimi ústy sbíráme vaše odpovědi a pustíme si je krátce po půl osmé. Tady Ludvík Pospíšil a Klára Šedová, vaši Impulzovi.
2: Krásné ráno.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Půl osmá, pět minut na vrch, tady jsou úterní impulzovy a taky svačiny, které dnes rozebíráme pěkně dopodrobna. Ono vyrazit z domova bez svačiny je pořádně nebezpečné, protože člověk buď potom zůstane ohladu, anebo naopak třeba jí i věci, které by normálně do pusy nedal. Jak vypadá svačina našeho posluchače za mlada, respektive jak vypadala?
1: Maminka nám dělala na školní výlety vaječný řízek. Omeleta přepolená na půl a uvnitř zavařené okurky nakrájené na plátky a celé to bylo namazané uvnitř hořčici. To se dalo mezi chleby.
0: Maminky umějí, když se snaží, a maminky se snaží velmi rádi a často.
2: Markét nám napsala, svačinu mám vždycky sebou už od základní školy, bez ní nikdy nevídu. Jen manžel to nechápe, že pořád musím něco tahat.
0: Někdy jsou dvě svačiny jistější než jedna. Vláďa z Ostravy.
3: Co se týká svačin na výlety, tak samozřejmě řízek, chleba, okurek, alobalu a ještě v té hliníkové krabičce, to nesmí chybět. A co se týká do práce, do busu, když jezdím, tak je to tvarohou smíchaný s řeckým jogurtem, odměrka proteinu a lesní ovoce.
0: I takhle to může vypadat, ale je to docela kontrast, že jo? Řízek a odměrka proteinu.
2: Zdravá strava, ale já jsem si teďka něco uvědomila, jo? Když bylo dítě naše jako malý, tak jsme nosili ven ty svačiny a byli jsme pak někde, a možná ještě předtím, než se nám dítě narodilo, ve fast foodu, všichni víme. Jo, a tam ty rodiče prostě dávali těm dětem hranolky. Já si říkám, že to není prostě jako dobrý dávat
0: je
2: těm
0: tam
2: dětem jako hranolky. A... No a pak, když jsme vyšli s tím dítětem a nebyla svačina sebou, tak první fast food, tada, co si dáš, hranolky, papej. Chceš víc? Chceš ketchup? Na papej.
4: Jezdíme v Vinohradě jako traktorista, nemám šanci si nikde nic koupit, takže si chystám svačiny sám. Dávám si chlebíček, šunku, plátkovej syr a vysočinu, ale topka je za mě chleba a na tom volský oko. Mějte se, čau.
0: Vojto, děkujeme.
2: Nejlepší svačina je zastávka na benzínce a párek v rohlíku, napsal posluchač.
0: Jak to vidíte vy? Jaká je podle vás ta nejlepší svačina? Chystáte si ji sami, anebo se spoléháte na profesionály a někde si ji koupíte? 605 222 007 nebo se ozvěte do mobilní aplikace.

0: Halo, tady Impulzovi. Tak to je věta, kterou říkají naši posluchači ve hře Halo, tady Impulzovi. A dnes jsme ještě výherní heslo neslyšeli.
1: A chtěli bychom, moc. A co za to dostanete? 10 000 korun. A když budete odvážní, můžete získat i 20 000 korun, protože pro vás máme připravenou soutěžní otázku. A ta je vždycky z toho regionu, ve kterém se vyskytujeme. A tento týden jsou to severní Čechy. A nebojte se, není to nic těžkého. A mít 20 000 korun navíc, no tak to je paráda.
0: A kdo s námi ještě nehraje, www.impuls.cz nebo se přihlaste v naší žluté aplikaci.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po srážce osobáku s nákladňákem je uzavřený obchvat Hodonína mezi Břeclaví a Veselým nad Moravou. Jezdí se po objížce přímo přes Hodonín. Před odklonem cestou z Břeclavy je kilometrová kolona. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení na D1 u Brna před 196. kilometrem v obou směrech. Hodně plná je proto i bratislavská D2 před Brnem od 5. kilometru. Bouralo se pak na trase z Uherského Hradiště do Otrokovic na příjezdu do Spytihněvy. Kolona měří přes 2 kilometry. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem, ve směru kde jedničce se stojí před Lochovským a Komořanským tunelem. A přímo v Praze jsou kolony na jižní spojce směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem, taky v Dobřížské ulici směrem k tunelu Blanka a postojíte si i na východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. A doprava vázne na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. A co nám tady chybělo, doplňte nás v naší mobilní aplikaci a nebo na 605 222 007.
4: To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Ty Ludvo, jezdíš na běžkách?
3: Jezdil jsem na běžkách.
5: No pan profesor jo, jsem ti chtěla jenom říct.
3: Jenomže pan profesor taky dělá fyziku a spoustu dalších disciplín.
5: To je takový ten lepší člověk, než jsme my, no malinko, no.
3: No tak, máme asi na zájmu.
5: Ale běžky, jestli máte rádi třeba vy, milí posluchači, tak se za chvilku zeptá právě vás.
3: No, já bych tam mohl třeba doplnit tu padesátku. Už brzy.

0: Za chvíli to bude 8 hodina, teď máme 7:45 a 3 minuty na vrch, máme připraveny všechny ty důležité věci do školy, přezůvky, taky pravítka, no a dneska navíc taky běžky a příslušné boty.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno ze severních Čech, milí studenti. I když je léto v plném proudu, mě bude při dnešní hodině tělocviku zajímat jeden zimní sport, a to běžkování. I když i ten má svou letní variantu. Zajímá mě, jak se jmenuje slavný běžkařský závod, který se každoročně běhá v Jizerských horách. A protože je to lehké, tak žádné varianty. Jedeme na to rovnou. Když severní Čechy a běžky, tak je jasné, že neexistuje žádná jiná správná odpověď než Jizerská padesátka. Příští rok se chystá už 60. ročník legendárního závodu, a tak si jděte zaběhat alespoň po svých, ať máte v zimě natrénováno. Sportu zdar, váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových. Právě

0: Za minutu 8 hodina, tady jsou úterní impulzovy. Jaké bude úterý na obloze a na teploměru, víme.
1: Víme, prozradíme, bude většinou oblačno, na jihu dokonce i polojasno, přes den se ojediněle vyskytnou přehánky a večer bude přehánek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 a na jižní Moravě až 25.
0: Pumpy smí zdražit, u kterých se od včera vyhouply ceny, o tom ve zprávách v 8.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Paliva zdražují zatím postupně. Podvodníci obrali Hradec Králové o miliony. Auto nahané srazilo klokana. Je 8 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Konec vládních stropů na ceny paliv se projevuje postupně. Státní regulace včera skončila, ke skokovému zdražení benzínu a nafty zatím nedošlo. Reportér Vítek Zábranský zjišťuje, jaký bude další vývoj. Vítku, dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Některé čerpací stanice ještě včera držely stejné ceny jako o víkendu. Víc zdražovaly pak hlavně pumpy u dálnic a dalších vytížených tahů, zjistila to Mladá fronta dnes. S víkendem skončilo zastropování marží paliv a odpuštění části spotřební daně u nafty. Prudké zdražení ze dne na den ale většinou nenastalo, potvrzuje to i ministr dopravy Ivan Bednárik.
5: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím.
4: Čerpadláři se totiž v souvislosti s koncem opatření předzásobili. K navážení nového paliva zatíženého spotřební daní tak bude docházet postupně a s tím budou i růst ceny. Rozložení zdražování do více dnů očekává třeba Unie nezávislých petroliářů. Podle ní se ale už před víkendem bude litr nafty běžně prodávat za 44,50. To je až o 8 korun víc, než byl průměr v minulém týdnu. Vláda už avizovala, že v případě prudkých nárůstů cen je připravená znovu rychle zasáhnout. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
3: Kyberšmejdi obrali Hradec Králové o 46 milionů korun. Peníze jim na účty v minulém týdnu poslal zaměstnanec, který podlehl nátlaku podvodníků. Ti se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Správa je příspěvkovou organizací města. Stará se například o městské byty, domy a nebytové prostory. Provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Policie po pachateli pátrá, hrozí mu až 10 let za mřížemi. Netradiční srážku se zvířetem zažil řidič nahané. Nedaleko Prostějova mu před auto skočil do jízdní dráhy klokan. Vačnatec bohužel po nárazu auta uhynul. Jeho majitele policie o události informovala. Celkovou hmotnou škodu vyčíslila na 60 tisíc korun. U řidiče nedošlo ke zranění a dechová zkouška vyloučila požití alkoholu před jízdou. Incident dále šetří.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Jižní Morava má obří problém se suchem. V regionu usychá nejen tráva, ale už také stromy i celé lesy. Se suchem zápolí i zemědělci, na což Rádio Impuls upozornil Václav Hlaváček z Jihomoravské agrární komory.
6: Začalo na počátku vegetačního období, je doprovázen ještě extrémními teplotami, jak nočními, tak denními, takže ty rostliny prochází extrémním stresem, ať už z důvodu absence vody, anebo extrémní teploty.
3: Hlaváček tak odhaduje, že sklizeň bude oproti normálu zhruba poloviční. Letošní sucho je mimořádné i pro pamětníky. Nikdo prý nevzpomíná na takové klima, které vládne dnes.
2: Sport.
3: Tenistky se podrobí genetickému testu. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se musí podrobit zkoušce na určení pohlaví. Nařízení je platné ode dneška. Kontroly se zavedly už v atletice, lyžování či boxu. Jejich cílem je ověřit, že sportovkyně nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví a u lidí a většiny dalších savců. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát.
0: Teď máme 4 minuty po 8 hodině, přejeme vám krásné ráno, tady jsou Impulzovi, naše glosátorka Bubu, Zuzana Bubílková ve studiu, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Zuzano,
1: dobré
0: my dnes ránko. Kontrolujeme svačiny.
7: Aha.
0: Tak.
7: Já si myslela, že pohlaví.
0: To necháme sportovkyním, těm, co hrají hlavně ten box, že jo, podobně.
7: No teď už je tenis, takže jako, ale já chodím s hůlkama. Takže to asi nevadí.
1: Vraťme se zpátky ke svačinám.
0: Chcete zkontrolovat?
1: No tak, říkám zpátky ke svačinám.
0: Tak Zuzano, jak jste na tom s tou svačinou? Chodíte s hůlkami, takže předpokládám, že máte proteinovou tyčinku.
7: To nemám, ale nosím si sebou pivo.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: V úterním Impulzovi tady jsou české prázdniny na Impulzu. Tentokrát míříme na sever Čech. Celý tento týden se pohybujeme právě v téhle krásné části České republiky. No a když se vydáváme třeba na výlet, tak potřebujeme samozřejmě svačinu. Ať jedeme autem, nebo jedeme vlakem, autobusem, letadlem to asi do severní Čech asi brát nebudeme, že jo?
1: Ale tak jako můžeme být nějakým malým, takovým tím pro 4 osoby. Taky se tam dá doletět, to může být hezký výlet.
0: Tak až poletíte na sever Čech.
2: Já jezdím s dílenou kolobě.
0: Tak si nezapomeňte na tu svačinu. Zuzano, co vy, jakou vy máte zkušenost se svačinami? Začněme v dětství. Dostávala jste svačinu do školy?
2: No, ale nám dávali, a i tam vždycky přišel jako takový, ne, přes velkou přestávku přišli, rozevřeli tam pult a byly tam asi 3 věci, byly tam takzvané princesky, to byly takové jako kulaté sušenky.
1: Sušenky, si pamatuju.
2: Sušenky.
0: Pořád
2: jo, a dostávali jsme mlíko. Mlíko jsme museli pít, vždycky, když byl nadbytek mlíka, tak museli jsme pít mlíko, to bylo s tím spojené s tím filmem, co byl God, jako jak ta parta toho
0: parta hic.
2: No, parta hic, jo, to bylo jako to, ale já mám jednu příhodu, která se nám stala, to bylo v době, to už je po revoluci, kdy byly takové ty BSE a taková ta jako prasečí chřipka a já nevím, co všechno to bylo. Jako takový všelijaké ty nemoci, jo, a my jsme jeli celá rodina za sestřenicí mojí matky do Hamburku, jo. A teď jsme přijeli, byly tam ty rohože, takové ty dezinfekční a tak, a přijeli jsme tam a teď nás to překvapilo, protože řekli, že všechny svačiny se musí vyhodit, jo. A teď máti udělala snad 20 řízků. A začala se tam hádat, samozřejmě nás vykázali na nějaké parkoviště. Na tom parkovišti opravdu bylo asi 100 Čechů a žrali řízky, jo. A teď máti povídá, musíme je sníst, já to tady nenechám, jo. A teď my 4 chudáci jsme museli sežrat ty řízky, které
0: bylo... Já bych obstal.
2: Jako to bylo něco strašného, ale to nebyl konec. My jsme to teda jako spořádali všecko. Jeli jsme do toho Hamburku, jo, přijeli jsme tam a sestřenice druhý den přišla z města a strašně se smála. Přinesla nám nějaký časopis, Zeitung byl, nebo co to bylo, jo. A představte si, že tam ti němečtí novináři tam fotili na tom parkovišti jako raritu, že prostě ano. Češi fresny jako šnicle, jo. A my jsme tam byli, jo. My jsme se tak smáli a teď ta říká, a mě to dala ráno sousedka, že jestli to nejste vy.
1: A byli.
0: No a pamatujete, taky se peníze dávaly, když se jelo do zahraničí, no. Pod strohanku v řízku, to jste nezažila?
2: Pod strohanku v řízku ne, ale my když jsme jeli ještě, to bylo předtím, jako jak jsme jeli s matkou do toho Hamburku za tou sestřenici, tak jsme do zubní pasty dávali zlatý peníz. Celou dobu jsme se třásli jako dárek, jo, jako že jestli prostě to obstojí nebo ne. Ale to byly jako docela jako velké věci, protože my například z Bratislavy, když jsme jezdili do Maďarska, tak taky se nesměli brát svačiny. Jo, to prostě nechtěli. A mohli se potom, protože tam vlastně potom jste o tom míň utratili. A Maďarsko už bylo tak jako na půl, tam už byli soukromníci povoleni a tak dále, takže to byla legrace, jo.
0: A dneska, když vyrazíte z domova, v kolika procentech případů máte sebou svačinu, Zuzano?
2: Já vůbec. Svačiny ne.
1: Tak až na to
2: ale
1: pivo,
2: to pivo a pití, jo. Jako to jo. Někdy mám jonťák, když jsem nevyspala. Jo, takže jako,
0: a to znamená, že nesvačíte, anebo spoleháte na to, že po cestě pořídíte něco šikovného?
2: Já nikdy nemám čas, jo, takže já nekontroluji, já nevím, jestli svačím pravidelně nebo nesvačím, ale prostě zatím žiju, takže a nehubnu ani nepřibírám, takže asi to dělám dobře, ne?
0: Svačiny je naše ranní téma, naše glosátorka Zuzana Bubílková.
3: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Letní program Rádia Impuls, kdo by si o prázdninách nechtěl trochu přispat, právě na vás myslíme s naší hrou Halo tady Impulzovi. Řekneme to jasně, dnes jsme ještě nevolali.
1: Nevolali, to znamená, že budeme volat. Zase probíhá nácvik u vás, Halo tady Impulzovi, Halo tady Impulzovi, Halo tady Impulzovi, voláme ze skrytého čísla. Ano. Jo, opakování matka moudrosti, ať o to nepřijdete, ty korunky jsou
0: takže
1: fajn.
0: Takže třeba za chvíli začne ten telefon u vás zazvonit, tak prosím žádné, prosím, ano, Dvořáková.
1: Halo.
0: Tady Impulzovi, tak je to správně.
2: Plážový míč od Dr. Max, to se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Srážka osobáku s nákladňákem překáží na trase z Uherského Hradiště do Otrokovic na příjezdu do Spytihněvy. Dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. Po jiné srážce osobáku s nákladňákem je stále neprůjezdný obchvat Hodonína mezi Břeclaví a Veselým nad Moravou. Policisté odklánějí dopravu přímo přes Hodonín. Pomalu to jede na D1 u Brna před 196. kilometrem v obou směrech. Ucpaná je proto i bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. Na zdržení se připravte na pražském okruhu směrem k D1 mezi Zličínem a Zbraslaví. V opačném směru je přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v Praze vrcholí ranní špička, vyjde si proto časovou rezervu. A komplikace nám hlásíte z Prahy, hlásíte z trasy Slaný Mělník. Takhle nakonec. Agente, hezké ráno.
2: Ahoj, impulzáci, na silnici číslo 16, u odbočky na Velvary, přímo křižovatce je nehoda, řídí to tam hasiči, je to průjezdný, ale samozřejmě se to štosuje.
1: 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace, to je cesta do dopravy 007.
3: Tento týden se s Impulzem pohybujeme po severu Čech a Zuřivec tam navštívil jedno velmi zajímavé podzemí. Co tam viděl, uslyšíte za chvíli.

0: Nejvyšší čas, abychom si oblékli svetry, teď máme za 6 minut půl deváté.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Přesně tak, svetry se budou hodit, protože míříme 24 metrů pod zem. Tam se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Je to v Boskovském Dolomitovém. Podzemí nebo v jeskyni. Boskovské Dolomitové jeskyni jsem chtěla říct, aby to bylo správně. A je tam náš zuřivec, dobré ráno.
3: Ahoj. Impulzovi, my vás zdravíme, jenom tak zhruba, teďka jsme šli hodně hluboko, proti tomu ostatnímu místu tady. Jak jsme zhruba hluboko?
4: Jsme asi 24-25 metrů pod zemí.
3: Takže vás zdravíme zhruba 24 až 25 metrů hluboko pod zemí. Jsem v Boskovských Dolomitových jeskyních, tady na severu Čech, a jsem tady s panem vedoucím této národní přírodní památky Dušanem Milkou. Pane Dušane, dobrý den.
4: Dobrý
3: ještě
4: den.
3: Jednou. Tak úplně pro ně, jestli týká vlastně teda v tom místě, na které jsem se nejvíc těšil, protože já jsem vodník, jo. A teďka jsme v jeskyni, kde máte teda to krásné, jasný, největší podzemní jezero v České republice.
4: V Čechách.
3: Dobře. No a ta voda teda, to je úplně jak průsvitná, jak křišťál.
4: Je.
3: Co to je?
4: Je. To je prostě voda, která obsahuje uhličitan vápenatý a trošku toho hořčíku, proto má takovouhle zvláštní namodrou barvu.
3: Ty jo.
4: A je to vesměs voda, která se sem dostala průlinami nebo jenom na kapání. Hlavně není, nehejbe se.
3: Ano,
4: jo?
3: Ano.
4: Čili kdyby byla v pohybu, tak by asi taky byla zakalenější.
3: Jo.
4: Ale vzhledem k tomu, že se nehejbe, tak jako je to jako velmi čistá voda.
3: Jako takhle čistou vodu já jsem asi v přírodě ještě neviděl, teda musím říct.
4: On to taky ale hrozně zkresluje.
3: Jo, jo.
4: Takže se vám zdá, že prostě je to všechno poměrně málo hluboký.
3: Ano.
4: Ale není to pravda, protože je to tak strašně čistá voda, že zkresluje a ta hloubka je mnohem větší, než se ve skutečnosti zdá.
3: Mimochodem, teďka jsme teda v nějakém krásném velkém jeskyním domu.
4: Je to největší prostora u nás v Boskovských jeskyních zatím. Věříme, že objevíme třeba ještě nějakou větší s tím podzemním jezerem. Tady před námi je hloubka asi 1,20 m, tak jako.
3: My jsme říkali, že 8,4 stupňů Celsia je tady v těch jeskyních všude. I voda má 84 stupně. Tady to je všechno stejně. Jo?
4: Všechno stejně.
3: Takže ještě jednou krásná pozvánka tady po severních Čechách do Boskovských Dolomitových jeskyní. Já děkuji tady panu Dušanu Milkovi, který tady dělá vedoucího, za to, že jste se mě vzal. Děkuji moc krát.
4: To je v pořádku.
3: Takže krásný den tady odtud. Mějte se hezky, ahoj.
4: Jsme rádi, že jste přijeli.
1: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.

0: už je první zvonění.
1: Ty jsi do toho blítnul teda jak drak. Druhé.
0: Celkem šestkrát můžeme.
1: Třetí. Čtvrté.
0: No tak.
1: Páté.
0: Tady peníze.
1: Haló.
0: Nepůjčujeme, posíláme. Bohužel jsme pryč. 10 000 korun pro dnešní den.
1: A mohlo to být 20? Růženka mohla dostat 20, protože otázka byla velmi jednoduchá. V Českém ráji stojí jedna z nejznámějších hradních zřícenin na dvou čedičových skalách. Jak se jí jmenuje?
0: No, jsou to trosky.
1: Jsou to trosky.
0: A vzhledem k tomu, že Růženka je z Mladé Boleslavy a prakticky může vidět z okna, tak by určitě věděla. Těch 20 000 korun byly krásné peníze.
1: Je to tak, tak
0: zítra
1: snad
0: hrajeme.
1: Zítra.
0: www.impuls.cz, tam se přihlásíte, nebo v naší žluté aplikaci. Jdeme na počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, na jihu i polojasno, přes den se ojediněle vyskytnou přehánky, večer bude oblačnost i srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Z Turnova aktuálně 17, píše nám Jenny, a Praha z Šárky. Máme hlášení o 15 stupních a to víme od Milana. Děkujeme za to, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Děkujeme, že vysíláte s námi a samozřejmě kromě počasí pro vás máme i aktuální zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Začínají 2:05. Pět odborových organizací působících na pražském letišti vyhlašuje stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva. Další člověk nahlásil na jihu Čech pohyb velké černé kočkovité šelmy. Do Česka se vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. V důsledku silných dešťů zahynulo v Chile nejméně 10 lidí, další 4 se pohřešují. A do tenisového turnaje Prague Open na pražské Štvanici dnes vstoupí Barbora Krejčíková v souboji s Lindou Frujvertovou.
0: 8:55, úterý 21. července. Jaká svačina by udělala radost naší glosátorce Zuzaně Bubílkové? Tak na to se Zuzany zeptáme už za malou chvíli. Máme ji ve studiu. Máte se na co těšit.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Tady jsou Impulzovy, úterní ráno, 8 hodina, 36. minuta. Svačinu už byste měli mít na dnešek připravenou, protože už to pomalu bude přesouvat na oběd. Zuzano, já jsem naznačil, jaká taková svačina, vy nesvačíte, ale jaká by vám udělala radost, kdyby si na vás někdo vzpomněl, zaklepal vám na dveře a řekl by, paní Bubílková, tady jsem vám připravil svačinu, co má být vevnitř v té krabičce?
1: No, tam by mělo být sádlo.
0: Sádlo.
1: Vepřové sádlo, já vám řeknu proč, sádlo. Jo, k tomu se... K tomu
0: umíte překvapit, ano.
2: Bubu a sádlo.
0: A škvarky.
1: K tomu se váže jedna krásná historka, já mám vyoperovanou štítnou žlázu, jo. A když jsem se zbudila, tak tam byla strašná prostě jízva, ale šílená, to bylo takové ještě zamotané, jo, a z toho trčeli jak ze španělský ptáčku, jako ty stehy a podobně. A já jsem se úplně zděsila, protože to jako si říkám, že to mám po kariéře. A jak přišel ten profesor Betka, který mi operoval, takový starý chirurg, tak mu povídám, prosím vás, pane profesore, to už mi tak zůstane. On se tak na mě podíval a říká, co jste si, madam, myslela, že vám budu brát štítnou žlázu přes konečník, jo? A já říkám, no to ne, ale že to bude tak hrozný, to jsem si to. A teď on odcházel, potom se obrátil a povídá, já vám něco poradím, jo? Teďka vám budou na to jako nabízet drahý krémy za 10 a 20 tisíc, jo? Lepší službu vám udělá vepřové sádlo. Jo? A já jsem si ho fakt jako udělala a začala jsem si to vepřové sádlo dávat tady a po měsíci ano. Ta jízva byla pryč a já si říkám, když to působí na takovou hrůzu, tak to začnu dávat i na ten vlnitý plech na ksichtě, jo. A teďka já jsem opravdu asi skoro 20 let jsem si dávala jako na večer, na noc jsem si dávala sádlo. Krásně jsem voněla, občas tam byly škvarek, jo, protože jsem si to dělala doma. A jednou si představte, že jsem zapomněla, že jsem se už natřela a šla jsem ven, jo.
0: Ano.
1: A teďka já vám řeknu, že do 10 minut na jednou šrumec, kolem mě vám bylo asi 20 čoklů z celé ulice, přisátí na mě, jo, a teďka ti majitele, ti byli z toho úplně vyděšení a říkají, vy asi máte ráda psy a ty psi to cítěj. Já říkám, jo, cítěj. Takže sádlo, ale já mám ještě jednu k tomu historku, protože kdo se mě ptal na to, že co dělám, že nemám vrásky, já jsem vyprávila tohle a to bylo v nějaké dědině, jo. V knihovně, jo. A najednou vstala jedna paní a odešla. Jsem si říkala, že by se urazila, nebo já nevím prostě co. A ona se asi na konci asi za 20 minut se vrátila a přinesla mi litr sádla. Povídala, tady máte kosmetiku na celý rok.
0: A jak dlouho vám vydrží takový litr sádla?
1: Já nedělám litr, já si to dělám do takové dvoudecové té a to tak vydrží, no na měsíc to vydrží.
2: Mm-hmm. Píšu si, takže sádlo.
1: No. Ono jako v kosmetice sádlo je základ, jo. Mm. V podstatě.
2: No vypadáte na 20, takže bych na to přešla.
1: Já pokračujte.
0: Budeme dohánět.
1: Ale vás už ne, tak už bych byla mladší než můj syn.
0: No každopádně já jsem tady ráno dělal naše posluchače na tým řízek a na tým mysli tyčinka a vás jsem jasně dal do týmu mysli tyčinka, ale no. To asi byl omyl, že jo?
1: No, tak jako ty mysli tyčinky taky jsou docela jako hodně kalorické. Já ty kalorie jako počítám, jo, takže já nedržím dietu, ale počítám výdej a příjem kalorií, mám to tam nastavené na mobilu, takže plus k tomu ještě připočítám něco, co člověk potřebuje na takové, že tady rozhazuju rukama nebo mluvím, jo, a dělám to tak, že prostě aby ten příjem a výdej byl stejný, ale diety nedržím, to.
0: Svačina podle Zuzany Bubílkové, naší glosátorky. Sádlo. Děkujeme, Zuzano, mějte se krásně.
1: Vy také,
0: naslyšenou.
1: Mějte se, naschle.

0: Svačinové úterý jsme pro vás připravili na dnešek u Impulzových. Ptáme se vás na to, jestli si děláte svačinu na cesty. Před chvílí jsme slyšeli, že nejlepší svačina pro Zuzanu Bobílkovou je sádlo. Co pro naše posluchače?
1: Dobré ráno všem, tak za mě je to sekaná v housce, namazaná hořčicí s cibulí pro svěží dech. Tak čau.
0: No a posluchač Václav a jeho svačina.
2: Moje svačina byla štangle turistického salámu, 10 rohlíků a jedna Pepsi. To jsem jel vždycky vlakem a to jsem všechno spořádal. Teď už to nedám. Teď jsem rád, že s ním 2-3 rohlíky.
0: Tak, tolik svačiny. Děkujeme a na zítra pro vás připravíme nové téma.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli srážce osobáku s nákladňákem je pořád neprůjezdná silnice číslo 55 na obchvatu Hodonína mezi Břeclaví a Veselým nad Moravou. Jezdí se odklonem přímo přes Hodonín. Naproti tomu dobrá zpráva přichází z trasy Uherské Hradiště Otrokovice. Nehodu u Spytihněvy se podařilo odklidit a kolony se skoro rozjely. Popojíždět budete na D1 u Brna před 196. kilometrem z obou směrů. Plná je proto i bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. Přesouváme se na Pražský okruh. Ve směru na letiště je přerušovaná fronta mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru se zdržíte mezi Zlíčínem a Jinočany. A profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobáku s motorkou v Praze na Barandovském mostě ve směru na Smíchov. Kolony se táhnou z obou směrů. A na trase Mělník Slaný vázne provoz v obou směrech před Novou Vsí. Tolik pro tohle chvíli doprava 007. Taky se ozvěte, jak se vám jede na 605 222 007 nebo do naší mobilní aplikace. Na jedničku do studia dorazil Vlasta Korec. Ahoj Vlastíku.
2: No já jsem jeli na trojku.
3: Ahoj Vlastíku.
2: Ahoj, dobré
3: Sváču
2: ráno.
3: Máš?
1: Kdyby na trojku.
2: Sváču, ano, mám.
3: Jo, a co máš dobrého?
2: Dneska jsem to vyřešil hotelovým způsobem, jak máme tady dole ten náš nádherný bufítek, tak jsem tam vzal děti, protože měli přespávačku, takže si něco koupili a Vlastík mi ještě donesl chleba s vajíčkovou pomazánkou. Jem, takže dnes mám vyřešeno skvěle.
3: A vtip máš?
2: Jasně, že mám. Baví se muž a žena. Muž. Byl jsem ti nevěrný. Žena. Já taky. Muž. 1. apríl. Žena. 9. září.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Už jenom 9 minut a bude to 9. hodina. No a jdeme do finále. Dnes jsme si zkontrolovali svačiny po celé České republice. Samozřejmě musela překvapit Zuzana Bubílková, naše Bubo, naše glosátorka. Sádlo by čekal asi málo kdo. Pak nám tam padal taky tramín, vepřové koleno, ale dobrá zpráva, skoro všichni, kromě Zuzany, vlastně svačí.
1: Svačí a svačíte rádi. Potvrdili jste to i na našem WhatsAppu, který zase nastartujeme v zítřejším ranním vysílání.
0: No a taky doufáme, že zítra konečně se dovoláme a pošleme peníze.
1: Ano, dneska to nedopadlo, takže na zítra vás čeká zase krásných 10 000 korun za halou tady Impulzovi a dalších 10 000 za správně zodpovězenou otázku.
0: A taky uvidíme, s jakou zítra Klára přijde. Dnes měla divoké sny.
1: Dneska v noci jsem byla s Harry Potterem. Zachraňovali jsme v podstatě svět, jo, rozumíš, Voldemort musí zemřít. Byli jsme na nějakých hradbách, přiletěli draci, tak samozřejmě jako měla jsem nějakýho draka, úplně jako to svezení nebylo z těch nejjednodušších. Zažila jsem i lepší jízdu na drakovi. No ale od té doby, co jsem se probudila, tak já mám v hlavě kletbu
2: Okonorka Harfišum. Proměň vodu v dobrý rum.
0: No a od rána tady z tebe padá tramín, rum?
1: No to padá z posluchačů, tak se přidávám.
0: Chceš nám tím něco říct?
1: Ne.

0: Plus. Hezké dobré dopoledne, startuje naše vysílání. Mám aktuální informace, že jsme nově slyšet na některých operačních sálech, takže zdravíme, ať všechny zákroky probíhají tak, jak mají. Za chvilku se v naší relaci zprávařské dozvíte, že letištní odborové organizace jsou ve stávkové pohotovosti. S touto zprávou přijde Vítek Zábranský. O zprávy se postará Kateřina Palejová, ale já tady mám informace, které se týkají počasí. Bude většinou oblačno, dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Dnešní nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Přeji vám krásný den, máme úterý s datem 21. července.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Bardotky se řítí!
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: Krevní zásoby se tenčí na minimum. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. V Austrálii se narodila jednovaječná čtyřčata. Je 9 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Krevní zásoby v Česku se tenčí, důvodem jsou dovolené a také zvýšený počet klíšťat. Jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběru až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západu nilské horečky. Zásoby krve podle serveru iDnes.cz klesly na minimum. Fakultní nemocnice Olomouc proto v těchto dnech spustila výraznou kampaň, která má apelovat na dárce, aby odběry neodkládali na později a přišli okamžitě. Nemocnice se sami snaží dárce aktivně vyhledávat. Osvědčují se mobilní odběry, kdy mohou lidé nejvzácnější tekutinu poskytovat mimo prostory transfúzní stanice, třeba na zimním či fotbalovém stadionu, ve firmě nebo v ordinaci praktického lékaře. Letištní odborové organizace jsou ve stávkové pohotovosti. Důvodem je výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
9: Pěkné dopoledne. Stávkovou pohotovost vyhlásilo hned 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti. Informovala o tom Česká televize. Už dřív odboráři vyzvali vládu, aby výběr Radomíra Lašáka na post šéfa letiště přehodnotila. Důvodem je, že Lašák působil v českých aerolíních v době jejich úpadku. To podle odborářů vyvolává obavy o další směřování společnosti. Ministerstvo financí v reakci prohlásilo, že chce pražské letiště dál rozvíjet, nikoli oslabovat. Samotná stávková pohotovost provoz letiště Václava Havla nijak neovlivní. Odbavování a bezpečnostní kontroly běží normálně. Cestující tak v tuto chvíli nemusí mít obavy. Stávková pohotovost má obecně za cíl vytvořit tlak na vyjednávání. Stávková pohotovost 5 odborových organizací potrvá na pražském letišti až do odvolání. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
8: Sklizeň v uplynulém týdnu výrazně pokročila. Zemědělci i přes častější bouřky a přehánky sklidili přes 30% ploch obilnin a řepky. Loni touto dobou bylo vlivem deštivého počasí posekaných jen 12% ploch obilnin a 10% řepky olejky. První dožínky letošního roku mohou podle ministerstva zemědělství slavit v okrese Břeclav, kde je sklizeň ukončená. Nejrychleji postupují žně v Jihomoravském kraji, nejpomaleji v Karlovarském. V australské porodnici v Brisbane slaví unikum. Narodila se tam vzácná jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět 34-letá žena. Ta už je přitom matkou čtyř dětí. Těhotenství porodnice označila za extrémně rizikové. Podle ní se identická čtyřčata vyskytují zhruba u jednoho z každých 15 milionů těhotenství. A sdílet stejnou placentu je neslýchané. Čtyři holčičky se narodily císařským řezem po 28 týdnech a 4 dnech těhotenství.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
8: Všude dobře, u nás nejlíp. Prázdninové putování po severních Čechách dnes přesuneme do Šluknovského výběžku. Náš reportér Tomáš Kabát se zaměří na tamní výrobu knoflíků a prodeje se také po pivní stezce Lužický hor. Hezké dopoledne, Tome.
10: I já tě zdravím. Do Šluknova se zajedu podívat do firmy Tisa na historickou rodinnou řemeslnou výrobu knoflíků, která má na místě tradici delší než 250 let. Je to unikát. Drobné modní doplňky tam vznikají z materiálu od lokálních dodavatelů. Pracovníci navíc některé výrobky tvoří ručně, používají historické raznice. No a po tomto kulturním zážitku se vydám na pivní stezku do Lužických hor, která propojuje mini pivovary, vyhlídky a některé památky. Celá trasa měří 155 kilometrů a já se po ní vydám do Varnsdorfu, kde mají pivní orloj. Na společné zážitky se těší Tomáš Kabát.
0: Společné zážitky nás čekají také v rámci dopoledního vysílání. Za chvilku hrajeme pro milionové kolegy, ale teď už Eva Farna, Boky jako skříň.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Miltonoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Ano, přichází okamžik, na který se velmi těším. Tady je dopoledne s Dobrým Korcem a budeme hrát pro milionové kolegy. Na druhé straně drátu by měla být paní Olga. Je to tak? Dobrý den.
2: Dobrý den, je to tak?
1: Já vás moc zdravím. Kam volám? Do jaké firmy? Do jakého města?
2: Do Kamenictví v Letovicích.
1: Výborně. Kdo jsou vaši milionoví kolegové? Pro koho chcete zahrát?
2: No, mám určitě kolegyni Katku Maloňovou, s tou sedíme tady spolu v kanceláři, a potom je obchoděk Jirka Mikeš, který je takový nejlepší kluk na světě.
1: Nejlepší kluk, a proč je nejlepší? Vaří dobrý kafe?
2: Protože, no, tak to kafe nevím, jaký dělá. On má spíš slivovičku.
1: Ajaj.
2: Ale je to takový člověk, na který mu můžu zavolat aj o půlnoci, pomůže všechno a pomáháme si navzájem.
1: No, to je paráda. Ale vy jste mi do té zprávy, do toho formuláře napsala, že vy jste vlastně důchodkyně, která se vrací do práce. Je to tak?
2: Ano, protože když jsou tady ty milionoví kolegové, tak když budou potřebovat, tak přijdu vždycky, protože je tady dobře. A máme na dveřích napsané taky, že jsme tady dobří andělé, takže jsme dobří andělové a i ty kolegové, to je hrozně důležitý, bez toho bych se sem nevrátila.
1: Ale to znamená, že i vy jste milionová kolegyně, co by si bez vás počali?
2: Tak je to pěkný, ale...
1: Je to nejlepší.
2: To samo.
1: A ještě
2: to
1: jedna
2: samo.
1: Otázka, prosím vás, ten formulář, který jste vyplnila a odeslala, byla to jednoduchá činnost?
2: Bylo to jednoduchý.
1: Výborně. Tak milá paní Olgo, posílám modlitbu za pátek a dalších 5 písniček. Celkem jich máte pro své 2 kolegy, celkem 7 těch písniček, tak ať se podaří, ať vám to chutná, ať se to všechno dostane tam, kam si přijete. Zdravím milionové kolegy a zdravím vás.
2: Děkuju, to se nám bude hezky pracovat.
1: To si pište mě taky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Marques Vajamos Compañeros, posloucháte Impuls, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam a hráli jsme pro milionové kolegy. Jestliže máte taky takové, tak se registrujte na www.impuls.cz, no a já vám zítra zavolám a pro ty vaše kolegy zahrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Za chvilku Lenka Filipová a Leny Samotní, nejsme nic.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vlasty Korce.
1: Ano, posloucháte Rádio Impuls a pojďme se podívat na dnešní datum. Máme 21. července. 75 let by dnes oslavil americký herec Robin Williams. Znát ho můžete třeba z trilogie Noc v muzeu nebo z filmu Společnost mrtvých básníků nebo Dobrý Will Hunting. Před 15 lety se uzavřela kapitola raketoplánů. Jako poslední se z vesmíru vrátil Atlantis, čímž Američané ukončili provoz strojů provozovaných od 80. let. Před 45 lety získala Martina Navrátilová americké občanství. Naše tenisová legenda pak pod vlajkou Spojených států ovládla kurty po celém světě. Víc už v reportáži Mišáka Ransdorfa.
2: Když celá republika před necelými dvěma týdny sledovala čistě české wimbledonské finále, Martina Navrátilová seděla přímo na londýnském stadionu, a to dokonce na královské tribuně. K tomu ale vedla dlouhá cesta.
3: Martina Navratilova.
2: Do Spojených států emigrovala po US Open v roce 1975. První Grand Slam ovládla v americkém exilu, ale ještě jako občanka Československa. V roce 1978 zvítězila na wimbledonském trávníku, tedy 3 roky předtím, než získala občanství v USA. Pak už to byla jízda. Ovládla zhruba 170 turnajů ve dvouhře a podobný počet i ve čtyřhře. Martina Navrátilová je v počtu vyhraných turnajů absolutní rekordmankou mezi všemi tenisty dodnes. Na své kořeny ale nikdy nezapomněla.
4: Já se cítím taková rozpůlená. Jedna polovička je Maričanka, druhá polovička je Češka. Jsem celkem spokojená s obouma.
2: České občanství přijala zpátky až po konci kariéry v roce 2008. Martina Navrátilová oslaví letos v říjnu 70. narozeniny. Když před dekádou slavila to nižší kulaté jubileum, říkala, že chce na světě strašit ještě dlouho.
4: Straším tu asi se tím líp než většina lidí v tomhle věku, taky samozřejmě se nechovám na ten svůj věk, ale asi nikdy nebudu.
2: Do tenisového světa promlouvá dodnes. Teď třeba prosazuje, aby se hrálo dál i po takzvaných prasátkách při podání. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Zdá se, že máme za sebou skvělou písničku Simpulzovic krabičky Hana Zagorová a velký hit Zdá se. Ne, zdá se, ale je naprosto jisté, že za chvilku odvysílám dopravu. Bouralo se na D8, na 10. kilometru ve směru do Ústí nad Labem. Doprava přesně za minutu 42 vteřiny.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D8 na 10. kilometru směrem z Prahy na Drážďany za sjezdem na Úžice bouralo osobní auto s nákladním. Kolona má 3,5 kilometru. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy na 0,5 kilometru stojí u Krajnice osobní auto s nákladním po nehodě. Kolona se tvoří od 2. kilometru po nájezd na D1. Kamiony ale zpomalují už na 10. kilometru. Ucpaný je příjezd do Prahy po D5 od Plzně od 5. kilometru a kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Ve směru k letišti je na okruhu přerušovaná kolona mezi Modleticemi a Slivencem a kvůli opravované Kbelské popojíždí kolona přes celou Novopatskou a pokračuje přes Černý most až na Štěrboholskou spojku k Běchovicím. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuju za hlášení, ještě se hlásí náš legendární agent Kazatel. Tak povídej, kamaráde, kde je potřeba zpomalit?
3: Dojedete z Borovan do Trhových Svinů, tak na začátku Svinů jsou dva měští kazatelé a kážou, tak pozor.
1: Děkujeme, to mě vždycky dostane. 605 222 007, kdyby něco, ozvěte se, ozvat se můžete i přes aplikaci.
4: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Tohle typicky letní melodii na říznu informací, která bude znít jako rampouch. Na Šumavě byly dnes naměřeny mínusové teploty. Více ve zprávách s Vítkem Zábranským a Kateřinou Palajovou. Ladíte impulse, co dnešní počasí. Dnes bude skoro jasno, přes den se ojediněle na severu a severochodě místy vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Hezký den, máme úterý 21. červenec a bude 10 hodin. I tady u nás na Impulzu.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Šumava znovu hlásí minusové teploty, Česko stále trápí sucho, letní tábory zdražily. S 10. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Šumava znovu prožila mrazivou noc. Teploty tam pod bod mrazu spadly hned na několika místech. Reportér Vítek Zábranský zjišťuje, kde bylo nejchladněji. Vítku, pěkné dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Teploty pod nulou měřily v tradičních šumavských mrazových kotlinách. Stanice Šumava Perla měla minus 4,4 stupně Celsia. Kolem 4 stupňů pod nulou ukázal teploměr také na Březníku nebo Rokycké Slati. A třeba Volary na Prachaticku měly teplotu jenom těsně nad nulou. V následujících dnech se charakter počasí výrazně měnit nebude. Rána zůstanou i dál chladná. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů, na horách může být znovu výrazně chladněji. Pod průměrem zůstanou většinou také denní teploty kolem 20 stupňů. Na letní hodnoty se začne oteplovat v závěru týdne. Sem tam také meteorologové předpovídají přehánku, místy i déšť nebo bouřku. Nejvíc pršet má ve čtvrtek. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: A deštivé počasí během minulého týdne spásu nepřineslo, jen místy pomohlo doplnit vláhu v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách ale zůstává dál výrazně vysušená. Nízké jsou také hladiny řek i podzemních vod. Nejhorší situace je přitom na jižní Moravě, kde je nasycení půdy místy téměř nulové. Vzhledem výhledu počasí se podle meteorologů situace nezlepší. Očekávají, že se naopak při vyšších teplotách v závěru týdne bude zhoršovat. A pokračujeme aktualitou. V Chorvatsku zasáhl ženu blesk. Podle neoficiálních zpráv by mělo jít o Češku. Podle serveru CNN Prima News došlo k incidentu na pláži v Bašce v době, kdy nesla slunečník. Oživovalý plavčík, který byl poblíž. Žena skončila na jednotce intenzivní péče. Místo Filipa Turka u vládního stolu je opuštěné. Zmocněnec pro Green Deal do výsledku šetření své dopravní nehody kabinet nenavštěvuje, řekl to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že se Turek nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu. Premiér se k tomu vyjádřil na novinářský dotaz.
6: Pokud se ukáže, že pan Turek pochybil, tak by měl skončit na funkci vládního zmocněnce. A pan Turek až do výsledku šetření nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat ani funkci vládního zmocněnce.
3: Turkovo auto se minulé pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz měl při průjezdu křižovatkou puštěnou houkačku i maják. Ceny dětských táborů opět vzrostly. Podle průzkumu společnosti Home Credit 60% dotázaných uvedlo, že letos za tábory platí přibližně o 10 až 20% víc než před rokem. Jeden turnus pro jedno dítě stojí většinou 5 až 10 tisíc korun. Takovou částkou platí 43% rodičů. Čtvrtina očekává nižší ceny a třetina pak počítá s tím, že za letní tábor vydají i přes 10 tisíc. I přes cenové navýšení podle serveru iDnes.cz letos každá pátá rodina s dětmi plánuje poslat potomka na příměstský tábor a každá šestá na pobytový. Do tenisového turnaje Prague Open dnes vstoupí Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Frujvertové. Ve dvouhře se postupně představí ještě dalších 5 českých hráček: Bejelek, Bartuňková, Valentová, Samson a Kováčková. Vlastík Korec také rád hraje tenis, ale teď vám zahraje něco do pohody úterního dopoledne na Impulzu.
0: Potkal jsem tě po letech. To není o nás, ale to je písnička, kterou si dáme právě teď. Kačko, díky za zprávy. Ahoj. Navíc ještě dostane prostor náš cestovatel Jirka Kolbaba, který brázdí Polsko. Chcete-li znát něco víc o našich severních sousedech, poslouchejte.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.
7: Potkal jsem tě zase.

bude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Fantastický text a úžasný projev Mekyho Žbirky. Tohle je balada o polních vtákoch. To si snad možná už asi neuvědomujeme, ale skladba, kterou máme asi všichni pod kůží. Meky, děkujeme. Za chvilku třeba Taylor Swift, z Benja Fritza Zuzka Norrisová s letní láskou Summer Nights a taky doufám, že stihneme YouTube I Still Haven't Found What I'm Looking For, ale já se ještě budu věnovat dopravě. Na D8 ve směru od Prahy na Lovosice máme nehodu, která částečně brání provozu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

vjezdem do tunelu Mrázovka. No a na trase Plzimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Ozvěte se do naší dopravy přes aplikaci anebo číslo 605 222 007.

0: tuhle partu netřeba představovat, ale přece jen Bono vokály, Dietsch kytara, občas teda klávesy, Adam Clayton bas kytara a Larry Millen Jr. bicí. Napadla mě skvělá myšlenka, tohle je pro mě milionová parta, tohle jsou pro mě milionoví kolegové a jim bych poslal nějakou písničku. Co jednu, 7 pecek v kuse a bez reklam. Kdyby se divili kuci najednou, kdyby jim v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na rádiu Impuls hráli 7 pecek. Možná, že to jednou udělám, ale vy tu šanci máte, už zítra se může hrát pro vaše milionové kolegy. Stačí, když se podíváte na www.impuls.cz a vyplníte ten správný formulář a zanecháte na sebe správný kontakt. Když už jsem u téhle adresy, tak nezapomeňte, že právě tady může proběhnout také registrace do hry Halo tady Impulzovi. Můžete vyhrát slušné peníze, ale to je jen na vás. Musíte natrénovat heslo a zvednout ráno telefon s výherním sloganem Halo tady Impulzovi. Lucka Vondráčková nám pošle za chvilku vzkaz v láhvi. Ano, i to se dá dnes. No a pak s Jirkou Kolbabou ladíme Polsko.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň, štíl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, zdravím tě, co nám dnes z Polska představíš?
2: Ahoj Vlasto, dnes to bude pestré. Chci vám představit kouzelnou oblast Mazurských jezer. Na severovýchodě Polska je přes 2000 jezer. Jsou propojeny řekami a kanály. Je to raj pro milovníky přírody, vodáky, jachtaře. Do té oblasti je optimální přístup z center, jako je Kyžicko nebo Mikolajky, nebo také Šinort. To jsou města, která jsou v okolí. Oblast vznikla během poslední doby ledové. A ustupující ledovec zanechal hluboké brázdy a morénové valy. A dneska je tam labirint vody, lužních lesů a historických městeček a je to opravdu mimořádně kouzelné místo, navštěvované lidmi z celého světa. U největšího jezera třeba je zajímavé, že nedohledneme často na druhý břeh. A při silnějším větru tady můžou vzniknout velmi, velmi nepříjemné vysoké vlny a údajně jachtaři a také ti, kteří se plaví na kánoích a kajacích, jsou potom třeba ohroženi na zdraví a na životech, tak se to musí to počasí sledovat. Jsou tady malebné ostrůvky a skvělé jsou takové dlouhé přeplavby, protože jak je to propojeno všechno, tak opravdu je možné tady několik dní vytrvat na vodě a je to velký zážitek. A největší koncentrace čápů v Evropě najdeme právě tady v této lokalitě. Viděl jsem neuvěřitelné situace, kdy ve vesnici určitě žilo víc čápů než lidí a také tady žijí v této oblasti labutě velké. A vůbec Kyžicko je zajímavé, já jsem tady objevil třeba mezi dvěma jezery jedinečný otáčivý most 19. století. A v oblasti jsem ještě navštívil Čí doupě a místo, kde žil a pracoval Mikuláš Koperník. A to si necháme po písnice.
1: Výborně, já ji pouštím a bude to skvělá pecka Simply Red a Stars.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Věřím, že ti písnička udělala radost Simple Red a Stars a pojďme se vrátit zpět. Prozrať něco o tom vrčím doupěti.
2: V lesích nedaleko polského města Ketřin se v lesích ukrývá kdysi přísně střežený betonový komplex bunkru. Areál sloužil jako hlavní stan Adolfa Hitlera během druhé světové války a právě tady byl na něj v roce 1944 spáchán atentát. Je tady asi 200 budov, je to velice rozlehlé místo, já jsem to nezvládl ani celé všechno projít a bunkry jsou ze železobetonu a překvapí nás ta tloušťka stěn a stropu. Prý údajně až 8 metrů, je to naprosto něco neuvěřitelného. Oni to potom ale těsně předtím, než to opustili, tak to údajně vyhodili do povětří a vůbec nechápu, jaké to museli být náloži, když si s tímto poradili. Velmi často a něco je dochované. Je tady takové dokonalé a vždycky bylo dokonalé maskování a okolo také bylo široké minové pole. Ale možná zakončím něčím příjemnějším. V podvečerním čase jsem pak navštívil Fromborg na břehu Baltského moře. Je taková cihlová, velká, opevněná katedrála, kde žil a pracoval Mikuláš Koperník. Slavný matematik, astronom, se narodil sice v Toruni, ale pracoval tady a je tady dokonce pohřben. A v roce 2005, to se tady všude dočteme, byly objeveny pozůstatky a ty byly bez jakýchkoliv pochybností ztotožněny právě s touto historickou osobností, takže můžeme navštívit hrob Mikuláše Koperníka. To všechno se děje tady, v této části Polska. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, naslyšenou, tak zítra zase další putování, no ale teď jeden hit pro všechny. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

vždycky mluvím o té závěrečné scéně, jak princ s Popelkou odjíždí po té zasněžené pláni. Ono by se to mohlo znovu natáčet klidně teď na Šumavě, protože tam díky těm dnešním mínusovým teplotám možná brzy začne i sněžit. A to máme léto. Červenec 21. roku 2026. Pak ty ptáčku hnízdo máš, já budu hnízdit za chvilku v dopravním zpravodajství. Nehoda se stala na D5 na 51. kilometru ve směru na Plzeň.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D5 na 51. kilometru směrem z Prahy na Plzeň za sjezdem na Mýtoh havarovalo osobní auto, kolona se tam netvoří. Na Jeseněcku mezi Žulovou a Černou vodou bouralo nákladní auto mimo vozovku. Projíždí se Kyvadlově a kolona je z obou směrů. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obou směrně kolony v úseku Velký rybník Vysrkov. Zdržíte se také na trase z Brna na Uherské Hradiště, kde jsou kolony před omezením u Křižanovic a u Zlechova. V Praze kvůli opravované Kbelské popojíždí kolona přes celou Novopatskou a pokračuje přes Černý most až na Štěrboholskou spojku k Běchovicím. Global Assistance Martina.
1: Děkuji za hlášení, doprava je kompletní, kdyby něco volejte na 605 222 007 nebo cinkněte přes aplikaci.

0: Blíží se 11. hodina, také naše zpravodajská relace a tam velmi zajímavá zpráva. Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu. Velmi zajímavá průlomová informace, nevím, jak to tam nakonec všechno dopadne. Ale pojďme se věnovat tomu, co nás ještě čeká. Já mám pro vás informace o počasí, přes den většinou oblačno, přes den ojedinělé se místy vyskytnou přehánky, večer budou oblačno, ty srážky ubývat, teploty 18 až 23, za chvilku zprávy a Jiřinka Součková.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar Wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Bardotky se řítí!
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebíjej o zajmra.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královný,
8: jsme bardotky.
9: Odbory na pražském letišti se bouří. Německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Darida koketuje s koncem u nároďáku. U zpráv v 11 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Vadí jim výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště. Obavy odborových organizací pramení z profesní minulosti a dřívějšího působení Lašáka i z nestandardního procesu výběru jeho osoby při nedávném výběrovém řízení. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nejsou obavy odborů ze jmenování Lašáka na místě. Podle ní nejsou v plánu žádné organizační otřesy ani propouštění. Samotný provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost neovlivňuje. Hasiči v Hlučíně na Opavsku jsou v zápřahu od včerejšího odpoledne. Likvidují požár stohu slámy v areálu zemědělského družstva. Plameny se jim povedlo lokalizovat dnes ráno. Na místě ale budou zasahovat nejspíš ještě během celého dne. Oheň zasáhl zhruba 300 balíků slámy. Příčina se vyšetřuje. Lidé z Ledes na Plzeňsku bojují proti stavbě recyklocentra. To má vyrůst na místě bývalé skládky u obce. Místní mají obavy ze šíření nebezpečných látek.
10: V boji proti recyklocentru se spojili obyvatelé Ledec, oblíbený farmapark Utoma a rozhledna Krkavec. Panují obavy z kontaminace spodních vod i toho, že drtička sebou přinese hluk, prašnost a další problémy pro lidi i zvířata ve farmaparku. Všichni teď čekají, jak dopadne posouzení vlivu recyklocentra na životní prostředí. Majitelé tvrdí, že postupují podle platné legislativy. Zatím není jasné, kdyby případně recyklační centrum mohlo začít fungovat. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Letce.
9: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu. Těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu bude dohlížet policie. Fotbalista Vladimír Darida naznačil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal jen baráže a následného mistrovství světa. Ohlásit jasné ukončení reprezentační kariéry, ale 35-letý Darida nechce. Jednou už to udělal.
11: Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. Takže nebyl to právě návrat jako takovej, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mně ani úplně nepřišlo patřičně veřejně říkat, že znovu končím.
9: Vladimír Darida na turnaji v Severní Americe zasáhl pouze do druhého utkání skupinové fáze CAR při porážkách s Koreou a domácím Mexikem zůstal na lavičce. To byly zprávy, na Impulzu pokračuje dopoledne s Dobrým Korcem.
0: Ano, já jsem ve svém pohodlném křesle a budu pouštět další hity a také dorazí jeden můj skvělý kolega, který to se dozvíte. Bude to Aleš Růžička, který se pohybuje po severních Čechách a dnes zalezl pod zem prozkoumat dolomitové jeskyně.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 6 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu Impulz.

0: Tak konec valčíku, za chvilku klasická diskoška Rod Stewart s hitem Rhythm of My Heart. Předtím ještě doprava na trase Pelhřimov-Humpolec. Máme popojíždění kvůli omezení a pak se podíváme třeba na 3-kilometrovou kolonu na silnici číslo 33.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na trase Pelhřimov-Humpolec. Budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Přerušovanou kolonu vidíme na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 201. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. Dále 3-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. A v Praze se zdržíte na východní spojce a Novopatské mezi Černým mostem až za sjezd na Satalice, kde je provoz omezen do jednoho průlhu kvůli rekonstrukci Nagbelské. Na závěr ještě hlídky.
2: Zdravím všechny impulzáky.

Posloucháte Impuls a mně se před touhle písničkou stala taková minela. Ne malá, ale poměrně velká. V rádiu se nikdy nemáme vracet k tomu, co se stalo nedobře, ale já udělám výjimku. Já jsem vás namotivoval, že vám pustím Roda Stewarta a hit Rhythm of My Heart. To jsem taky udělal, ale pak jsem položil sluchátka. A jak jsem je odložil, tak jedna část těch sluchátek mi spadla na tlačítko

delete, jako dělejte. A tak se stala ta věc, že jsem rovnou pustil další skladbu. Svou chybu se pokusím napravit právě teď. Sluchátka odložím opatrně a tady si teď můžete dát Roda Stewarta. Jestliže jsem někomu způsobil velkou újmu, přijměte omluvu.

0: skvělá pecka, Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Chcete-li si po ránu udělat radost třeba výhrou 10 000 korun, tak můžete. Zkuste se přihlásit k nám do hry Halo tady Impulzovi a být každé ráno na sluchátku. A když ráno mezi 5. a 9. někdo zavolá, musíte zvednout ono sluchátko a říci Halo tady Impulzovi. Chcete-li s námi hrát, registrujte se na www.impuls.cz anebo přes naši aplikaci a v tom okamžiku si můžete vychutnat rádio plné peněz. No, abych byl přesný, letní rádio plné peněz. Tak ať se to vydaří, ať nějakou tu kačku vyděláte. Jednou nebe zavolá Petr Kolář, to je hit, který pouštím za pár chvil.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Ano, já to tak celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. Rádio Impuls se celý tento týden věnuje severu Čech. Pohybuje se tam také náš zuřivý reportér Aleš Růžička. Ten dnes zalezl pod zem a prozkoumával tam boškovské dolomitové jeskyně.
2: Ano, boškovské dolomitové jeskyně se nacházejí na Semilsku pár minut od Železného Brodu. A to, jak byly tyto přirozené podzemní chodby objeveny, mi tam dole vyprávěl vedoucí jeskyní Dušan Milka.
3: Nalevo je pořád ještě to bludiště, kde se prováděl ten průzkum, rozbíjeli kameny, vytahovali odsaď tu hlínu, tu zeminu a prostupovali dál. A když se dostali na tohleto místo a naskytl se jim tenhle pohled, tak se není co divit, že tu prostoru nazvali jeskyně překvapení, protože to bylo něco úplně jiného než v tom bludišti. Tady jako když je nějaký zlom a úplně se to mění prostě.
2: Nádherné krápníky. V boskovských jeskyních mají také největší podzemní vodní jezero v Čechách a příběh, jak ho objevili, je také velmi zajímavý.
3: Prostory prozkoumal pražský potápěč Kukla, který se tady z toho přístaviště potopil na nádech až tady do té prostory vzadu a měl to velký štěstí, že tam byl vzduchový zvon, takže se tam mohl nadechnout a živ vrátit zpátky.
4: Jinak by to nedal.
3: Jinak by to asi nedal, byl by to problém. A proto se ty prostory dneska jmenují Kuklovy prostory.
2: To jsou boskovské dolomitové jeskyně. Je tady 8,4 stupně celý rok. Tak sem přijďte, obzvláště teď v létě, vám tu bude moc dobře. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Všude dobře? U nás nejlíp.
5: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Robinson, Jirka Korn a za chvilku dopravní zpravodajství. Nehoda se stala na Frýdeckém místečku na trase z Horních Tošanovic na Třinec v Hnojníku. No a já pak nabídnu hit od Adela, pak se budeme radovat z životních drobností.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Na Frýdecko-Místecku na trase z Horních Tošanovic na Třinec v Hnojníku zasahují záchranáři u nehody 3 osobních aut. Doprava je odkloněná po objízdné trase. V Praze se táhne dlouhá kolona kvůli opravované Kbelské přes celou Novopatskou a pokračuje přes Černý most až na Štěrboholskou spojku k Běchovicím. V Praze v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu bouralo osobní auto a dodávka. Kolona sahá až do Strahovského tunelu. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obou směrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov a silný provoz je na D1 u Brna v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji za hlášení, připomínám číslo do dopravy 605 222 007. Ve studiu Honza Benešovský, ano, tak ano. Se pojďme poradovat, co nás čeká odpoledne.
3: No, to bych taky rád věděl a za tímto účelem, abych to zjistil, jsem se díval do našeho redakčního systému a nenašel jsem nic. Jediné, co vím, že ochutnáváme severní Čechy. Ale abychom byli konkrétnější, tak jsem rychle vytočil našeho Tomáše Kabáta, tedy vytočil ve smyslu telefonu. Doufám, že jsem ho nevytočil i ve skutečnosti. Tomáši, ahoj!
4: Ahoj, jsem v naprostém zemnu, Honzo. O čem to dneska bude? Máš rád uniformy a třeba i ty slavnosti?
3: No, nevím, úplně dobře, ale to nechme být. Pokračuj.
4: No tak možná třeba i železničářské, tam to taky bývá. Jejich velkou součástí, nedílnou součástí jsou takové naleštěné knoflíky kovové, jo. No a já jsem zjistil, že řemeslná výroba těchto knoflíků, která trvá už déle než 250 let, probíhá ve Šluknově, kde jsem právě teďka, kam jsem právě teďka přijel. No a za těch, nevím, za tu necelou hodinu se vám ozvu právě s výrobou ohledně výroby těchto knoflíků.
3: Já jsem nemůžu dočkat. Tomáš Kabát, který sbírá taky samozřejmě i pro sebe neuvěřitelné znalosti o České republice.
1: To je pravda, spoustu zážitků. Navíc, kdybyste teď zažili to, co tady Honza předvedl, vytočil na telefon reproduktorem, přidal přímo k mikrofonu a takhle to jde taky.
3: No, tak všechno umíme. Tomáši, těším se na tebe, ty kluku. Ahoj zatím.
1: Ahoj, ahoj.
5: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na Invia.

0: Tady Impuls a teď vám připomenu, že radosti životní můžeme najít v maličkostech a drobnostech. Expert na radost Mišák Ransdorf zase vyrazil mezi vás, naše skvělé posluchače, a ptal se na vaše nejhezčí vzpomínky. Jaké jsou?
1: Jaká radostná vzpomínka ve vás navždycky zůstane?
2: Všechny vzpomínky s mým pejskem. Když se šla koupat do vody nebo jednou vyběhla za kachnou.
3: Narození mého syna Maxe. Byl to adrenalin, trvalo to 2 dny, bylo to nervy, ale zvládli jsme to.
1: Jaká radostná vzpomínka ve vás navždycky zůstane?
4: Když jsem se jela vyzvednout štěně, u kterého jsem se pár let rozhodovala, jestli si ho mám pořídit nebo ne, protože je to fakt velký plemeno, a nakonec to byl můj nejlepší parťák.
0: No prosím pěkně, správná rozhodnutí. No a vzpomínky, které vám nikdy nikdo nesebere. Honza Benešovský se o vás už za chvilku postará. Tady Vlasta Korec, loučím se, ale zítra 8:45 jsem tady zás.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, čekej nás polední zprávy. Otevřeme různá témata, mimo jiné dronovou ochranu, kterou připravuje stát, bude se týkat důležitých objektů u nás. Detaily je za malou chvíli, teď jdeme na počasí. Zítra bude nejdřív polojasno, během dne má přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě do 26 stupňů Celsia.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: Vnitro chystá ochranu proti dronům. Pražská policie hledá falešného policistu. Jižní Morava čelí nevídanému suchu. U poledních zpráv vás zdraví Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Stát chce ochránit kritickou infrastrukturu před drony. Hrozeb ze vzduchu je totiž čím dál víc a naše zákony jsou na ně zatím krátké. Náš reportér Michal Ransdorf přímo na ministerstvu vnitra zjistil, že resort chystá pro důležité objekty nové formy ochrany. Dobré poledne.
5: Hezký den. Už dneska existují pro piloty dronů mapy se zónami, které létání s malými letadly omezují. Jenže jejich vymáhání je podle ministra dopravy Ivana Bednárika nemožné. Jeho kolega z resortu vnitra Lubomír Metnar vnímá drony jako reálné riziko. Ministerstva dopravy a vnitra tak chystají nový zákon, který by rozšířil pravomoci policistů a umožnil zasáhnout i soukromým bezpečnostním agenturám, a to třeba u skladů paliv nebo energetických rozvoden. Budovy parlamentu nebo jaderné elektrárny už dnes ochranu přijímají. Z ministerstva vnitra Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Pražská policie pátrá po falešném policistovi a obrací se s žádostí o pomoc na veřejnost. Má totiž fotografii hledaného muže, kterou zveřejnila na webu. Neznámý podvodník se po telefonu vydával za policistu, který okradenému muži tvrdil, že si jeho jménem někdo pokouší sjednat úvěr. Následně mu prostřednictvím WhatsAppu poslal potvrzení o zřízení bezpečnostní schránky s razítkem banky i fotografii svého průkazu banky. Poškozený odeslal peníze na uvedený účet. Přišel o víc než 660 tisíc korun. Převedené peníze pak neznámý muž vybral z bankomatu v Praze 2. Policie po tomto muži pátrá. Pokud ho lidé poznají, mají volat na linku 158. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Úřad bližší informace neposkytne s ohledem na ochranu soukromí zraněné ženy. Chorvatsko patří mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů. Ministerstvo zahraničí tam proto v létě každoročně posiluje konzulární jednatelství ve Splitu a v Rijece. Časně zřízené úřady pomáhají Čechům v případě nouze. V Chorvatsku v létě působí i čeští policisté.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Jižní Morava má obří problém se suchem. V regionu usychá nejen tráva, ale už také stromy v lesích. Se suchem zápolí i zemědělci, jak Impuls upozornil Václav Hlaváček z Jihomoravské agrární komory.
6: Začalo na počátku vegetačního období, je doprovázený ještě extrémními teplotami, jak nočními, tak denními. Takže ty rostliny prochází extrémním stresem, ať už z důvodu absence vody, anebo extrémní teploty.
4: Hlaváček tak odhaduje, že letošní sklizeň na Jižní Moravě bude oproti normálu zhruba poloviční. Letošní jaro a léto je mimořádné i pro pamětníky. Ti takové sucho nepamatují. Zinedine Zidane už se údajně upsal Francii. Fotbalovou reprezentaci své rodné země by měl vést do mistrovství světa v roce 2030. 54letý někdejší špičkový fotbalista dosud trénoval pouze Real Madrid. Svůj bývalý klub Zidane dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů. Ve své hráčské kariéře držitel zlatého míče a trojnásobný nejlepší fotbalista světa pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy.
7: Jiřina Součková, pokračujeme dál. Žijeme české prázdniny s rádiem Impuls, objíždíme celou Českou republiku. Dnes vysíláme například ze Šluknova. Tématem budou, prosím pěkně, uniformy. Víc už řekne Tomáš Kabát, který se připojí lehce po půl. Teď muzika, začíná Martin Maxa.
0: Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Farna a Miraj. Překrásná novinka v programu Rádia Impuls. Za chvilku postřehy z provozu, problémy pozorujeme mimo jiné na trase Pelhřimov Humpolec. Upřesníme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. V Brně v Černovické ulici za křižovatkou s Olomouckou směrem do Husovic srazilo osobní auto chodce. Dvoukilometrovou kolonu vidíme na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Na Pražském okruhu ve směru k D1 doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze se zdržíte na východní spojce a Novopatské mezi Černým mostem a sjezdem na Satalice, kde je provoz omezený do jednoho pruhu kvůli rekonstrukci Kbelské ulice. Je to celkem dost, budeme rádi, když nám pomůžete, když se připojíte a něco doplníte. 605 222 007, první možnost, prostě zavoláte. A nebo se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci, která je ke stažení zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls a pozdravte kolegy. To je naše každodenní programová výzva, která si říkám teď o prázdninách získává docela nový rozměr, protože vy můžete do té práce poslat pozdrav klidně z dovolené. Jaký to bude mít dopad, to už je otázka, jestli spíš kolegy nenamíchnete, ale za pokus to určitě stojí. Rubrika s názvem Milionoví kolegové chodí do vysílání každý všední den, vždycky po 9. hodině. Přihlaste svůj pracovní tým na www.impuls.cz. Za chvilku hrajeme dál, bude tady Marek Ztracený a hned teď je tady ještě Naskok Vlastík.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Baví se muž a žena, muž. Byl jsem ti nevěrný, žena. Já taky, muž. 1. apríl, žena. 9. září.
3: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: posloucháte Radio Impuls. Lásko má já stůňu je veleslavná písnička Heleny Vondráčkové, kterou si zahrajeme za chvilku z Impulsovic krabičky.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Všem teď zase na cesty, každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. České prázdniny s Rádiem Impuls představují i lokální produkty a řemeslníky. Teď proto s naším reportérem Tomášem Kabátem míříme do Šluknova na Děčínsku. Je tam výroba kovových knoflíků, které můžete znát například z různých slavnostních uniform. Zdobí třeba průvodčí, dobrovolné hasiče a další. Tomáši, zdravíme do Šluknovského výběžku.
2: Pěkné odpoledne, nestojím tady sám, vedle mě je David Václav Pítra, majitel firmy Tisa 1770. Tady v této firmě se vyrábí knoflíky, které putují do celého světa. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jaká je historie této firmy?
3: Tak byť se nacházíme v Šluknově, daleko Šluknovského zámku a parku, tak původem firma pochází z Tise u Petrovic, kde řadu desetiletí fungovala pod státním podnikem Kohinor a ještě předcházelo tomu fungování desítek nelistovek menších výrobců, převážně vlastněných německými investory a drobnými průmyslníky, případně rodinnými firmami, které v tomto oboru působily.
2: Jak tato firma vypadá dnes? Já vidím, že ten proces výroby probíhá v menší místnosti, než jsem očekával.
3: Ano, překvapuje to řadu lidí. Ten prostor pro samotnou výrobu není tak velký. O to větší je ale archiv Hraznic, který momentálně čítá asi 13 000 kusů. Je to zhruba 4 000 různých motivů, které průběžně zařazujeme do nabídky a do výroby. Cílem je ty motivy, které nevyužijeme pro naší výrobu, tak přesunout do muzea knoflíků, které tady ve Šluknově do budoucna zvažujeme otevřít.
2: David Václav Pítra je se mnou teďka u mikrofonu, majitel firmy vyrábějící knoflíky. Z jaké doby jsou třeba ty nejstarší?
3: Nejstarší raznice, se kterými se tady pracuje, jsou z přelomu 18. 19. století. Jsou tady i raznice, které se používaly při výrobě třeba čepicových oznaků pro rakousko-uherské dráhy a podobně.
2: Říká David Václav Pítra, majitel firmy Tisa 1770. Díky pro zatím hezký den.
3: Mějte se hezky.
2: A za hodinu se podíváme rovnou do výroby.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Impuls, česká klasika, kterou si ještě přidržíme s Daliborem Jandou po dopravě 007, do které se ozve jeden z našich dopravních agentů. Máme ho na trase Kokory Olomouc, kde se před malou chvílí stala nehoda. Dozvíme se podrobnosti. Impuls, rádio do auta.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár se připojuje z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Uzavřená zůstává silnice 55 v Kokorech na trase Olomouc-Přerov. Po dopravní nehodě očekávejte tam kolony. Na nehodu dvou osobáků pozor na cestě ze Žďáru nad Sázavou na Ždírec nad Doubravou. Za odbočkou na Radostín blokují tam jeden pruh. Zhruba kilometr a půl má kolona vozidel na dálnici D1 z Brna do Prahy před exitem 56 na Soutice. V obou směrech počítejte s kolonami na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem v úseku Velký rybník Vystrkov kvůli zúžení. S předušovanou frontou počítejte na cestě přes východní část Pražského okruhu a Novopatskou ulici ke Kbelské kvůli rekonstrukci. Ucpaný zůstává průjezd náchodem na cestě z Polska na Jaroměř a pomalu pojedete převážně v pravém pruhu na D2 na příjezdu do Brna ze Slovenska od 9. kilometru. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, už jsme o tom místě mluvili, ale teď ještě upřesnění přímo z terénu. Agent Peťan se hlásí, halo?
3: Z Kokor, směr Olomouc, havárka, už jsou tam všechny složky, takže opatrně, asi se to tady zavře.
1: Opatrně v každém případě. Děkujeme všem, připojte se, přihlaste se, ozvěte se. 605 222 007, stále funkční telefonní číslo. A nebo to vemte se žlutou rádiovou aplikací, kterou si můžete zdarma stáhnout z App Store nebo z Google Play. Rádio Impuls, šťastnou cestu, pěkné odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Prodej ojetých elektromobilů v Česku výrazně roste. Přesná čísla řekneme ve zprávách za malou chvíli. Ale teď ještě mrkneme na počasí. Zítra bude polojasno, během dne má přibývat oblačnosti, objeví se občas přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě do 26 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Benzinky na jižní Moravě výrazně zdražily naftu. Temelínská elektrárna šetří s vodou. Hasiči Foušovci zachránili Čapí mládě ze Sila. U zpráv v jednu vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Řidiči na východě Moravy se nestačí divit. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje na Zlínsku zvýšené ceny pohonných hmot po konci vládního zastropování. Honzo, dobré odpoledne.
4: Hezký den, hlavně pro cyklisty, méně asi pro motoristy. U Stojanu je to poměrně šokující skok. Levnější čerpací stanice nabízeli před nějakými dvěma týdny naftu pod 33 korun. Teď se dívám, nafta o 8 korun na litru dražší, 40,90 a poprvé po dalším čase v ruletě pohonných hmot o korunu předběhla běžný benzín. Je prakticky jisté, že v krajském městě vyjde letní cena ještě o 2-3 koruny dráž, i když ne všichni dosud stačili zareagovat. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
3: Češi přicházejí na chuť elektroautům. V prvním pololetí se letos prodej elektrovozů z druhé ruky zdvojnásobil. Prodalo se na 12 000 ojetých elektromobilů. Je to o 98% víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy českého trhu, kterou má k dispozici ČTK. Nejžádanějším ojetým elektromobilem v pololetí byla stejně jako loni Tesla Model 3. Na záda jí nově dýchá Škoda Enyaq. Hasiči stále zůstávají v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes už ale přestali skrápět vodou požářiště z části zřícené výškové budovy. Teplota pod sutinami opět klesla. Drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou, ale zůstávají v akci. Požár 11 podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi se hasí 13. dnem. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté. Trvat to může i několik měsíců. Temelínská elektrárna chce šetřit s vodou. Loni spotřebovala k výrobě 1 megawatt hodiny elektřiny téměř 2,5 tisíce litrů. Úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody. Mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták ČTK vysvětlil, že spotřebu se snaží snižovat dlouhodobě.
5: Například loni jsme spotřebu proti dlouhodobému průměru snížili přibližně o 2%, další úsporu v řádu jednotek procent pak očekáváme od modernizace úpravny chladící vody, kterou máme v plánu dokončit v příštím roce.
3: Voda jaderné elektrárně slouží k chlazení technologických okruhů. Výroba elektřiny by bez ní nebyla možná. Velká část vody z Temelína se po přečištění vrací do Vltavy přes elektrárnu Kořensko. Hasiči Foušovci na Přerovsku zachránili Čapí mládě. Neskušený opeřenec si při vzletu zvolil jako cíl silo na piliny v tamním průmyslovém areálu. Na jeho vrchol sice doletěl, další vzlet se mu už ale nepodařil. Místo toho propadl úzkým otvorem do útrop sila. Hasiče přivolal dělník, který Čapí manévry sledoval ze země. Mladý Čáp neutrpěl žádné zranění, byl ale zmatený. Hasiči ho proto vypustili na nedaleké louce, kam k němu okamžitě přiletěli jeho rodiče a převzali si ho pod svá křídla. Čápy žijí Foušovci u hranic na Přerovsku dlouhodobě, sledují je tu už od roku 2013.
0: Jiřinko, děkuji za hodinu, ahoj.
3: Ahoj.
0: Knoflíky a uniformy ze Šluknova, to je to, co objevujeme dnes v rámci našeho pořadu České prázdniny s rádiem Impuls. Severní oblasti Čech objíždí reportér Tomáš Kabát. Znovu se připojí krátce po půl. Tady Honza Benešovský.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A teď už Olga Lounová. Rádio. chystají se Eláni.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Souls. Tuáci v podchodoch, kapela Elán, rok 1983. Za chvilku světová superhvězda Miley Cyrus nebo česká klasika od Olympiku, těšíme se moc, teď ale projdeme dopravní problémy, uzavřená zůstává trasa Olomouc-Přerov. Po nehodě budeme upřesňovat za 3 minuty Impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ale v terénu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává silnice 55 v Kokorech na trase Olomouc Přerov. Po dopravní nehodě čekejte tady kolony. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 56. kilometru u Soutic vytvořila víc než 3-kilometrová fronta. Přerušovanou kolonu převážně kamionu vidíme na D2 na příjezdu do Brna. Od Břeclavy vjedete do ní u Blučiny na 11. kilometru. 2-kilometrovou stále pozorujeme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. A na trase ze Strakonic na Strážní za Vimperkem narazilo nákladní auto do svodidel, s omezením počítejte v obou směrech. Bude fajn, když nás doplníte, můžete vstoupit dvěma způsoby, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli bude zpívat Lucie Bílá písničku Děkuju ti. My děkujeme vám za přízeň a v této souvislosti bych rád připomněl, že i teď o prázdninách hrajeme Halo tady Impulzovi. Je to trošku, řekněme, v tomto kontextu zrádná doba, často býváme mimo ten běžný rytmus, takže se snadno zapomene na výherní pozdrav a zazní třeba prosím nebo halo, což je chyba a nula pro vás. Takže to chce hezky, pěkně, zřetelně výherní slogan Halo tady Impulzovi. Dáme si to zase zítra mezi 5. a 9. Zaregistrujte se, každá další registrace zvedá šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 11 09. Držíme palce, Halo tady Impulzovi.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobně

0: Radio Impuls, dáme si odpolední ráno slavnou písničku Marcely Holanové z Impulsovic krabičky.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. S českými prázdninami Rádia Impuls dnes zblízka pozorujeme výrobu kovových knoflíků v severočeském Šluknově. Ve firmě Tisa se vyrábějí už déle než 250 let a objednávky tam zadávají třeba až z Japonska. Výroba probíhá i pomocí unikátních strojů. U jednoho z nich teď stojí reportér Tomáš Kabát. Zdravíme tě.
2: Pěkné odpoledne, Honzo. Ahoj. Jsem tady stále s Davidem Václavem Pítrou, majitelem firmy Tisa 1770 a my už teďka stojíme u razícího stroje. Co to před sebou vidíme?
3: Poměrně unikátní stroj v rámci Evropy a řekl bych velké části světa. V jedné strany máme materiál drát, z druhé strany máme ocelový pruh materiálu. Tady se to potkává. Ocelové ouško je vraženo silou do toho pásu, který má na motiv a ochranu známku a výsledkem je vyrobená zadní část knoflíku s ouškem a s ochranou známku, kterou používáme.
2: Ty zadní části knoflíků nám takhle krásně padají do červené bydlinky. A tady máme ještě nějaký odpadní materiál. Děkujeme, můžeme zastavit. A ta kompletace potom, teda jestli správně chápu, ta probíhá ručně.
3: Převážně ručně, ano. Ta zadní část knoflíku se vloží do přední část knoflíku s motivem a buď poloautomatický a nebo automatický stroj karuselový uzavře ty dvě části do sebe.
2: Odkud berete ty suroviny?
3: Veškerý materiál, který používáme při výrobě, je de facto lokální, dokonce z Ústeckého kraje, protože tady nedaleko ve Velkém Šenově je společnost železárny Velký Šenov, která nám dodává pásovou ocel na zadní část knoflíku. A co se týká přední části těch motivů Mosas, tak tu bereme z Povrlů, z Ústí, kde máme našeho stabilního dodavatele.
2: Výrobu knoflíku nám popsal David Václav Pítra, majitel firmy Tisa 1770. Díky za váš čas, na shledanou.
3: Mějte se hezky, na shledanou.
2: A ze Šluknova se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky.

0: Posloucháte Radio Impuls, kde muzika nikdy nekončí. Za chvíli nasadíme Gypsy Kings. Přihlásí se Jaromír Nohavica a teď ale naskok do provozu. Vydáváme se opět na trasu Olomouc-Přerov, kde jsou problémy po nehodě v obci Kokory. Budeme upřesňovat za necelé 2 minuty. Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začne Kuba Tilšár z Global Assistance, vítáme tě.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Připomínám uzavírku silnice 55 po dopravní nehodě na trase Olomouc-Přerov. Počítejte tam ze všech směrů s kolonami. Na D2 na cestě ze Slovenska na Brno u exitu 12 na Blučinu pracují silničáři. Kolona má zhruba 2 kilometry. Pomalu se pak jede u Brna na dálnici D1 v obou směrech před 96. kilometrem. Pár minut čekejte zdržení také na dálnici D1 z Ostravy na Přerov před 319. kilometrem a z Brna do Prahy čekejte zdržení v úseku 4 kilometrů před exitem 56 na Soudice kvůli zúžení. A ucpaný zůstává průjezd náchodem na cestě na Jaroměř. Z Global Assistance, Kuba.
1: Cokoliv můžete doplnit, budeme rádi, když vás uslyšíme. Jako správní dopravní agenti a agentky, ozvěte se na 605 222 007, nebo to funguje taky žlutou rádiovou aplikací.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Penso con sueño para

skradme tu chvíli loučení. Však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Posloucháte Radio Impuls, dnes je to 45 let, co získala americké občanství naše tenisová legenda Martina Navrátilová. Velký sportovně politický příběh, připomeneme ve zprávách. Za malou chvíli a teď jdeme na počasí. Zítra bude polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti, objeví se přeháňky, teploty 19 až 24, na jižní Moravě do 26 stupňů.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Češka zasažená bleskem je v kritickém stavu. Rakouská policie naměřila opilého českého řidiče. Chomutov vrací do parku v centru vodu. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle zjištění novinek CZ je žena v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Blesk ženu zasáhl dnes ráno po 7 hodině. Podle portálu Standard byla na pláži v Bašce na Krku s deštníkem v ruce. První pomoc jí poskytl plavčík z pláže. V zápětí ji vrtulník přepravil do nemocnice. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Rakouská policie měla co dočinění s opilým českým řidičem kamionu. Ten nejprve v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Kremstal nehodu. Z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla. Při kontrole mu naměřila téměř 3 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Rakouská média o incidentu píší jako o frašce, protože Čech při pokusu ujet řídil velmi nejistě a nakonec ani nedokázal kamion správně odstavit. Fontány za Chomutovským soudem znovu ožijí. Město chce i kvůli klimatickým změnám vrátit do nedalekého parku vodu. Nakolik návrat vody vyjde, zjišťoval zpravodaj Dušan Valenta. Hezké odpoledne.
5: Zdravím z Chomutova. Fontány stojí v parku v Puškinově ulici. Jsou dvě a tvoří je kamenné vrstvené desky, které mají speciální osvětlení. Podzemí je pak společná strojovna, včetně potrubí, čerpadel a trysek. V jakém stavu jsou, město neví, a tak prvním úkolem je podrobný průzkum. Teprve potom bude jasné, co půjde opravit a co se musí vyměnit. Celková částka, kterou podkrušnohorské město na znovu zprovoznění obou fontán vyčlenilo, jsou necelé 4 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Soud stopnul stavbu u Lipenské přehrady. Krajský soud v Českých Budějovicích zastavil projekt výstavby dalšího rekreačního střediska, tentokrát v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku. Podle soudu chybí dostatečné odůvodnění, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. Projekt proto vrátil k projednání Jihočeskému krajskému úřadu a Šumavskému národnímu parku. Martina Navrátilová je už 45 let Američankou. Česká tenisová legenda pak pod vlajkou Spojených států ovládla kurty po celém světě. Třeba jen dvouhru ve Wimbledonu vyhrála 9krát.
6: Když celá republika před necelými 2 týdny sledovala čistě české wimbledonské finále, Martina Navrátilová seděla přímo na londýnském stadionu, a to dokonce na královské tribuně. K tomu ale vedla dlouhá cesta.
7: Martina Navrátilová.
6: Do Spojených států emigrovala po US Open v roce 1975. První Grand Slam ovládla v americkém exilu, ale ještě jako občanka Československa. V roce 1978 zvítězila na wimbledonském trávníku, tedy 3 roky předtím, než získala občanství v USA.
8: Game
6: Pak už to byla jízda. Ovládla zhruba 170 turnajů ve dvou hře a podobný počet i ve čtyřhře. Martina Navrátilová je v počtu vyhraných turnajů absolutní rekordmankou mezi všemi tenisty dodnes. České občanství přijala zpátky až po konci kariéry v roce 2008. Martina Navrátilová oslaví letos v říjnu 70. narozeniny. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Děkujeme a pokračujeme. Odborníci kritizují návrh na plošný zákaz mobilů ve školách a nás budou zajímat důvody. Pokud zajímají i vás, poslouchejte Impuls taky krátce po půl třetí. Honza Benešovský za mikrofonem, teď hrajeme Kabáty.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Radio Impuls. Radio. Potom přijdou taky Kelly Family.

sílnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej,

0: českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 16:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na rádiu Impuls.
1: Zachráň ma skôr.

0: Impuls, tohle byli pánové Žbirkové, otec a syn, Meky s Davidem. Za okamžik zahrajeme Queeny a než se to stane, tak postřehy ze silnic nabízíme. Teď jenom telegraficky, stále je uzavřená trasa Olomouc-Přerov. Na D1 vidíme kolony, detaily za 3 minuty v dopravě 007.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínáme uzavřenou silnici 55 po nehodě na trase Olomouc-Přerov. Počítejte s kolonami z obou směrů na D1 ve směru od Brna na Prahu. Se před omezením na 56. kilometru u Soutic vytvořila víc než 3-kilometrová kolona. V opačném směru na Brno čekejte přerušovanou převážně kamionů mezi 184. a 196. V Liberci na Šaldově náměstí bourala dvě osobní auta a v Praze mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi v ulici Ve Žlípku se srazilo osobní auto s nákladním. Jezděte opatrně, sem tam se ozvěte, podejte hlášení 605 222 007, telefonní číslo, které můžete využít, nebo je k dispozici žlutá rádiová aplikace se 4 áčky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, přepínáme na češtinu, zahraje kapela Činasky, slavná česká skupina, která bude hrát i na benátské s Impulzem, taky No Name, Miraj, Richard Miller, MiG-21, Lucie a legendární Roxette. Benátská s Impulzem začíná už tento čtvrtek, to znamená pozítří. My budeme u toho na plný pecky, by se řeklo, přímo z festivalového areálu v Liberci. Přeneseme atmosféru nebo rozhovory s muzikanty. Tak poslouchejte Impuls a zažijte Benátskou z první řady.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: půl z odpolední vysílání máš chuť majoránky, písnička, která nás čeká. Karel Zich bude zpívat z Impulzovic krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Odborníci kritizují návrh na plošný zákaz mobilů ve školách. Opatření podpořila na svém včerejším jednání vláda. Podle expertů oslovených zpravodajským portálem iDnes.cz ale zákaz očekávaný efekt nepřinese. Téma sleduje také reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne. Proč se odborníci staví k tomu návrhu kriticky?
2: Hezké odpoledne. Většina škol totiž používání mobilů reguluje sama. Dětský ombudsman Martin Beneš upozornil, že používání mobilů ve svém školním řádu nějakým způsobem upravuje už 93% škol. Zařízení. Ve většině případů je žáci nesmí využívat ve vyučování. Plošný zákaz kritizuje i předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová. Zpravodajskému webu iDnes.cz řekla, že to není podpora škol, ale nedůvěra v jejich schopnost nastavovat vlastní pravidla. Podle kritiků jde o líbivé, jednoduché řešení složité problematiky. Navíc návrh provází řada otázek, třeba kdo a jak bude dodržování zákazu kontrolovat a vymáhat.
0: No a jak na výtky z odborné veřejnosti reaguje ministr školství? Robert Plaga.
2: Plaga se už včera po vládě odkazoval na doporučení Národního ústavu duševního zdraví. Ministr řekl a poukázal na možný vznik závislostí na deprese nebo horší školní výkony.
3: Je prokázáno, ukazuje se to z vědeckých studií, ale i když se zajedete podívat do školy, která to upraveno má, že to funguje. Děti se spolu baví aktivně o přestávkách a pokud ještě používají metody, které propagujeme v projektu Aktivní škola, ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
2: To prohlásil ministr školství Robert Plaga. Já ještě dodám, že podle vládních plánů má novinka platit od září 2027.
0: Zákaz mobilů ve školách detailně rozebírá zpravodajský web iDnes.cz. Téma teď v našem vysílání přiblížil reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Vůňavá fantazie. Radio Impuls, česká klasika, Karel Zich, za chvilku naskakuje Jan Kalousek. Teď se díváme do provozu, vidíme kolonu na D1 ve směru na Prahu před omezením na 56. kilometru. Podrobnosti za 2 minuty v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kubu Tilšara zdravíme do Global Assistance. Halo, halo.
4: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Na dálnici D1 z Brna na Prahu počítejte s 4,5-kilometrovou kolonou před exitem 56 na Soutice kvůli zúžení. Pravý pruh jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy od Popůvek. Po dopravní nehodě se již plně projíždí v Kokorech z Olomouce na Přerov. V obou směrech se situace výrazně zlepšila. Pražský okruh zůstává ucpaný na cestě k letišti v úseku od Jesenice po Barandov a po dopravní nehodě se projíždí s omezením v Praze v tunelech Blanka směrem na Smíchov před výjezdem na Letnou. Zdržíte se od Libně přes Polotavskou ulici a také na Holešovičkách. Z Global Assistance, Kuba.
3: Děkujeme pěkně, budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Odpolední vysílání Rádia Impuls bude pokračovat v lehce netradičním složení. Renata Kuková, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
3: A Vládě Jaroš, zdravím tě, ahoj.
6: Ahoj, vám taky hezké odpoledne. Trošku jsem to narušil, jestli se nebudete zlobit dneska.
5: No, takhle to není žádný narušení. To je takový to, my si s Petrem Ružíkem musíme chvíli od sebe odpočinout, ale já musím říct, že dělá nějakou bohulibou akci pro děti na táboře, takže si teďka užívá, tak já doufám, že i děti si užívají s Petrem Brožíkem, zítra tady už zase bude. A my budeme dneska vzpomínat, když nám bylo 18 v roce 1984, tak přemýšlej, jestli jsi byl na světě, co?
6: No to já vím rovno, já jsem právě na to koukal a říkal jsem si, kdo to vybírá, že zrovna dneska, když to jako je poprvý takhle se mnou, takže to je rok 84, já se narodil 86.
5: Jo, takže nic, takže vaši jako, přemýšleli.
6: No, musím zavolat mamince, co dělala v roce 84.
5: Tak se budeme těšit.
3: Tak dozvíme se, těšíme se. Odpolední impuls. Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.

0: za minutu 15. hodina, dneska s vámi Renata Vláďa, takhle pro vás budeme vysílat po 15. hodině. Ve zprávách Jiřinka donese další informace o tom, jak to teď vypadá ve Zlíně, jak ještě mají práci nebo už nemají hasiči, o tom víc právě ve zprávách za moment a doplníme to všechno počasím.
1: Tak slunečné ráno vystřídá zítra velká oblačnost a hlavně v severní polovině území slabě zaprší, teploty se vyšplhají na 19 až 26 na jižní Moravě.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Hasiči ve Zlíně ukončili kropení Baťova věžáku. Nafta v Česku zdražila v průměru o 80. Plzeňský biskup ve fotbalovém dresu běžel za katedrálu. U zpráv ve 3 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál kropit vodou. V akci v někdejším baťovském areálu ale zůstávají drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
4: S tím, že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
3: U požáru 11 podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiči od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to dnes plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Ukončení státnice nové regulace paliv se promítlo do cen paliv. Litr benzinu v průměru proti neděli zdražil o desetník. U nafty byl nárůst výraznější, v průměru dělal 77 haléřů. Čerpací stanice smějí od pondělí stanovovat ceny opět volně. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tak nabízeli v průměru za 41,60. Diesel pak za průměrných 40,70. Plyne to z dat CCS, která ceny pravidelně sleduje. V meziročním srovnání jsou pak benzín i nafta momentálně zhruba o 7,50 korun na litru dražší, než byly před rokem. Předběhni biskupa. Tak se jmenuje nová výzva nejen pro obyvatele Plzně. Biskup Tomáš Holub vyběhl na věž katedrály svatého Bartoloměje a odstartoval letní soutěž o 3 permanentky. Akci sleduje naše plzeňská zpravodajka Klára Fajstová. Hezké odpoledne.
5: Hezký den. Plzeňský biskup Tomáš Holub se rozhodl propagovat návštěvu katedrály. Teď se jí lidé při rekonstrukci náměstí i opravě střechy kostela spíš vyhýbají. Oblékl dres fotbalové Viktorie a v čase 1:53 zdolal všechny schody na věži. Zároveň vyzval veřejnost k následování. Z rychlejších časů, které mají soutěžící doložit fotkou hodinek nebo stopek, budou vylosováni 3 výherci. Ti získají roční permanentní vstupenku na věž. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola. Naše tenistka otočila na turnaji WTA v Praze utkání s čínskou soupeřkou. 20-letá česká hráčka na štvanici uspěla po víc než 2 hodinách. Jako 5. česká tenistka do druhého kola turnaje postoupila i Tereza Valentová. Naopak 18-letá Laura Samson končí. Do turnaje dnes vstoupí z českých tenistek ještě Sára Bejlek, Barbora Krejčíková, která bude hrát s krajankou Lindou Fruchvirtovou.
0: Takhle pozor, abych se k tomu ještě vrátil. Já jako člověk z Plzně, předběhně biskupa. Byli jste někdy na plzeňský věži?
1: Já ne.
3: Na věži ne.
0: Já tady jdu nahoru třeba tak 6-7 minut jako a jdu.
3: Je šikovnej,
0: a jako, že, no já právě, já si tak jako odpočívám, mě se motá hlava, rozumím, že se tam zatáčí takhle.
1: A laťka
0: tak jako
1: je vysoko
0: asi. A to jako, jak může běžet minutu a půl, si říkala.
3: Tak schválně, dáš ho.
0: No tak jako takhle, no, teď to slyšela celá republika, výzva to je porazit zase biskupa, tak já se nad tím zamyslím, dobře. Co jsem, že jsem na se nemlčel. Pojďme vzpomínat, Renatko, jak to bude?
1: Přesně tak, dnes budeme vzpomínat na rok 1984, tak se k nám přidejte.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Na to vzpomínání jsme zvědaví, vy už jste nám psali před zprávama, všechno společně s vámi budeme prožívat. A teď pojďme za českou muzikou, jak to máme rádi. Lucie Vondráčková, co s námi bude v O2 aréně na českém Mejdanu. Teď Vítr.

0: Lucie Vondráčková, Vítr, posloucháte Radio Impuls. Pojďme couvnout o pár let zpátky.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 1984 a pokud vám v tom roce 18 bylo, byli jste tady plnoletí, tak letos máte kulatiny, slavíte 60, takže koho se to týká, všechno nejlepší samozřejmě. Jinak chceme vědět, jaké to bylo, kde jste třeba pracovali nebo chodili ještě do školy, co třeba volný čas, jak se ho trávili. Pište nám na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
0: Třeba v kronice Liberce je rok 1984 zapsán tučným písmem, dosáhl 100 000 obyvatel a stal se 8. velkoměstem Československa.
2: Velkoměsto zní teda opravdu jako velkoměsto Liberec.
0: Ano, dobře. Ano, o tomto víkendu tam budeme, tak jedeme do velkoměsta.
2: Přesně tak, na Benátskou, těšíme se. Tehdejší východní blok se v roce 1984 rozhodl pro bojkot letních olympijských her v Los Angeles. Rána to byla třeba pro Jarmilu Kratochvílovou, držitelku světového rekordu a favoritku na zlato běhu na 400 a 800 metrů.
3: Měl někdo puštěný rádio a tam jsem zaslechla, že dnes se olympijský výbor Sovětského svazu rozhodl, že se jeho sportovci olympiády v Los Angeles nezúčastní. Tak jsem tak zavětřila a my správně vychovaní socialističtí sportovci už jsme chápali, že prostě to špatně dopadne a že zřejmě to bylo všechno ta příprava na nic a že na tu olympiádu nepojedem.
0: A v roce 1984 taky poprvé vyšla dnes už legendární hra českého autora Ladislava Mareše Dostihy a sásky Kůň na poli.
2: No, já je nikdy nehrála, ale měli jsme je doma, ale moje ségra si s nima vyhrála.
0: No
2: hodně.
0: To bylo, když byli, když to měl někdo už takhle tam ty takový ty kulatý žetonky a měli tam hodně moc a potom si stoupla na jeho políčko. Aha. Tak to stálo strašně peněz, zkrachovala si třeba.
1: Když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
2: My si ten rok 1984, do kterého se dnes vracíme, připomeneme i muzikou. Tehdy zněla třeba Petra Janů a její Stůj.
0: Já si pamatuju ten originál Fame, ještě taky miluji. A také z druhé strany, ať to není jenom o té české muzice, Nick Kershaw, třeba vám to takhle podle názvu nic neřekne, tak zkusíme název písničky The Riddle. A teď už možná budete vědět, já dokonce na tohle ještě je naše česká vzpomínka. Petr Kotval přišel tehdy a přespíval právě tohle a zpíval v tanečních, dál už to neumím, ale zpíval v tanečních, tak to je vzpomínka i na Petra Kotvalda.
2: Teď tady máme ještě jiného Petra z roku 1984, je to Petr Nať, Chraň svoje bláznovstva.
4: Chraň si, chraň, je krásné bláznovstva.
0: Hrozně moc hudebních vzpomínek, my si dáme ještě jednu celou, jak je ve zvyku, tady u vás odpoledne, ale my jsme tady řešili, protože to bude vlastně duet Phila Collinse a Phila Baileyho, kdo je to ten Phil Bailey a já ti tady dám možná i ostatním hroznou pomoc, jo, poslouchej. Tohle znáš?
2: Tohle znám, no ale tak to Bailey mi neříká nic.
0: Ano, to je projekt Earth, Wind and Fire a tam je právě tenhle ten zpěvák.
2: Aha,
0: tenhle to velký
2: tak
0: hit.
2: Jsme doma.
0: Tak společně tady Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover. To je ta písnička, kterou teď si dáme celou v roce 84. Já jsem nebyl na světě, ale co ty si dělala?
2: Jejda, já jsem byla asi tak v 7. třídě, přemýšlela jsem nad tím, co budu dělat. Říkala jsem si, chci být učitelka ve školce. Hmm. To už jsem tehdy věděla.
0: A až se ten Jaroš narodí, tak se pak potkají v roce 2026 v rádiu.
2: A bude to všechno jinak.
0: A bude všechno jinak. Užívejte odpoledne na Impulzu.

0: rok 1984, na ten deska vzpomínáme, z něj je i tahle muzika. Za chvíli současnost, Marek Ztracený, když bude zpívat o roce 95. D1, tam máme 4-kilometrovou kolonu, za chvíli se mrkneme na podrobnější detaily. Za 3 minuty to bude v dopravě 007, zkoukneme i zbytek republiky.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru na Prahu, tady se před omezením na 56. kilometru, je to u Soutic, vytvořila 4-kilometrová kolona. V opačném směru na Brno popojíždí přerušované kolony, a to převážně kamionů mezi 184. a 196. kilometrem. Máme také naše agenty D1, požár vozidla, halo, halo.
2: Na 75. kilometru z Prahy na Brno hoří osobní auto, jako docela velkým plamenem, černý dým, zatím to tam teda nestojí, nejsou tam ani hasiči.
1: Buďte opatrní, dávajte pozor a děkujeme za hlášení. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy tady vyjedete do kolony na 3. kilometru a na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník-Vystrkov. Kilometrové kolony v obou směrech, ty potom vidíme na

0: Před malou chvilkou doprava z roku 2026, tohle byl Marek Ztracený o létě 95 a my ještě kousek couvneme do osmdesátek.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 1984 a už jste nám napsali spoustu zpráv. Třeba Alena se ozvala na WhatsApp. V tom roce jsem slavila osmnáctiny a pamatuju si je moc dobře. Tehdy jsem totiž pro hosty nakrájela půl dortu a pak si vzpomněla, že ho nemám vyfocený. Tak jsme za zbytek toho dortu narafičili půlku chleba, dozdobili svíčkama a vyfotili. Povedlo se, dort na fotce vypadal netknutě.
0: A to se ještě čekalo na tu fotku, než vyjde, že jo? A nesmělo se to otevřít na svět.
2: Klasicky kinofilm v koupelně se vyvolávalo třeba.
0: Potají, čekalo se. To není jako dneska. Jana píše taky, že v roce 1984 jí bylo přesně 18, studovala na střední, jezdila se školou na bramborové brigády a chodila na diskotéky a zábavy.
2: No jasně, studentský život. Ozval se i Petr, byl jsem ve druhém ročníku, dostal jsem občanku, kterou jsem si ale moc neužil. Místo ní jsem totiž obdržel vycházkovou knížku, byl jsem na vojenské škole, takže místo frajeření na diskotékách jsem frajeřil na cvičáku.
0: Jarka píše, my si v tom roce koupili velkou novinku, automatickou pračku Tatramat. Hrozně přiždívání skákala, normálně byla schopná vypochodovat z panelákové koupelny na chodbu a tak, když dímala, musel jí vždycky někdo držet nebo na ní sedět. Hele, ale to z nás, kdo to nezná?
2: Taky, jasně.
0: Já to taky znám, samozřejmě jako dítě, ale i Richard Miller o tom zpívá v písničce Po schodech, že jo, Tatramatky Rodeo, on někde po těch schodech, tak slyší ty věci, no a to
2: mi nikdy nedošlo.
0: My měli díru v lině, že jo, potom. Jasně. Kdo ne, to. Tak nežil.
2: Jo. Píše Radek z Příbramy, byla to zvláštní doba. Ve volbách jsme museli volit kandidáty Národní fronty a před Vánocemi jsme museli do fronty na mandarinky a banány, což je fakt.
0: A dokdy v roce 1984 je to neuvěřitelné. Přišla první letní komedie režiséra Zdeňka, trošky dodnes několikrát v roce vysílaná v televizi.

0: Slunce se no jehody, takže Škopková a legendární hlášky.
1: To budeš jíst, kdyby se tady měl sejít až do rada, to si pamatuj, že jo?
2: Takovej dobrý král, Šimon, jak si na něm pochutnal. A ty nezvykle na jinší, ale co pro vás, tak aspoň sněz tu přední nohu.
3: Že já právě tu přední nohu nechce.
1: Tu přední nohu budeš jíst, že se budeš divit, rozumíš? No, polož to pivo, snad už to bylo dost, ne? Ježiš, prosím tě, asi si ty ponožky, to je smrad, že mi člověk pad.
4: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No, kolikrát si tak viděla Slunce se, no?
5: Takhle, musím říct, že já nejsem úplně divák tady této, nevím, jestli je to trilogie, tetralogie, takže
0: Tak já jsem to dohnal za tebe, teda.
5: Mě tam bylo líto té babičky, to je ta z té postely, to
0: no
5: je,
0: jo, jo,
5: no, mě
0: jo.
5: Bylo líto, já jsem to vlastně nevnímal jako for.
0: Ne, ona taky, ona jim dávala dost zabrat, to nechtějí, nemusí být líto.
5: Jo, aha.
0: To je všechno v pořádku. A jak jste žili vy v roce 84, jestli to u vás bylo třeba jako u Škopkových, to nás taky zajímá.
5: No jo, co jste prožívali, čím jste se bavili, jaké to bylo, máte nějaký svůj příběh, napište nám ho, nebo zavolejte, tedy namluvte tu zprávu na WhatsApp 605 222 007.

0: když nám bylo 18. Dneska vzpomínka na rok 1984. Jak to bylo u vás? Pište nám třeba přes WhatsApp 605 222 007. Ideálně hlasovou zprávu. Pozor, ještě důležité dopravní informace. Uzavřená je po požáru osobního auta D1 75. kilometr ve směru od Prahy na Brno. Z dálnice sjíždějte na exitu 75 Hořice. Pokud tam budete, máte nějaké aktuálnější informace, rádi je přivítáme přes žlutou mobilní aplikaci. Opatrně a šťastnou cestu.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny,
2: jsme Bardotky.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Vítejte na Rádiu Impuls, ale také v 80. letech.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
2: Dnes jsme se společně s vámi vrátili do roku 1984. Na WhatsApp nám píše Martin. Když mi bylo v roce 84 18, tak nám Komančové zdražili pivo z koruny 70 na 2,50.
0: No to je hrozná cena, no ale tehdejší samozřejmě neuvěřte. Peníze to bylo moc, že jo?
2: No to si dneska to jo, nikdo už nedovede představit pivo za 2,50.
0: Ale s dnešní vyplatou tyhle ceny, to by se nám líbilo nejvíc. Jo. Ozval se také Pepa, v roce 84 mi bylo 18, pracoval jsem v Janově na Dni jsou ve sklárnách, poslouchal jsem AC/DC a jim podobné kapely a no, byl jsem ještě panic, až za rok jsem o to přišel. Pepo, teď už víme všechno.
2: Je to hezký, jak jste k nám upřímní.
0: Ano, děkujeme,
2: rádi.
0: Děkujeme.
2: Další Pepa se nám ozval na WhatsApp, tu zprávu namluvil, jemu tehdy v roce 1984 bylo teprve 5, ale takhle si tu dobu pamatuje.
3: V 5 letech lítal jsem po venku, hrál jsem si s dětskama, že jo, na klepáč jsme lezli a do toho, že jo, pamatuje, tak ví. Taky jsem měli automatickou pračku, která skákala, ta tramatky rodeo, přesně jak říkal tady pan moderátor. No a dál jsme se hráli s našima kvarteta, Pexesa po večerech, že jo, no a tak.
0: Ale vidíš, Radko, Pepa měl taky díru v podlaze, evidentně. Jako
2: jasně,
0: od tramatky.
2: Jasně, jsou to společní taky zážitky.
0: Všichni to kupovali, protože jiný pračky nebyly, ale přitom jsme věděli, že nám to poškodí jiný majetek, to je něco neuvěřitelného. Stanislava píše, v 80. letech tak se moc cestovat nemohlo, k moři se dostalo pár lidí, na západ už vůbec ne, ale naši zdědili chatu u Berounky, kde jsem prožila část svého dospívání i pozdější roky. Moc jsem to tam milovala, byli tam skvělí lidi kolem, víkendové táboráky jsme dělali, opékali busty a čas tam plynul tak nějak pomalej, úplně si to představím.
2: Jo, hodně se tehdy takhle trávilo volno nebo prázdniny. Napsal nám i Hinek z Kolína. Já tehdy pracoval jako dispečer u ČSAD Kolín a byl jsem velký nadšenec do elektroniky a výpočetní techniky. Přes známého a jeho známého, jak už to tak bývalo, se mi podařilo sehnat počítač Commodore 64.
0: Ten
2: to mi
0: název
2: neříká nic. Jo?
0: Já si to pamatuju. Ten název.
2: Jo, dodnes slyším to typické chroustání, když se do něj z disket nahrávala počítačová hra.
0: Ano. A víte, co bylo nejlepší, že to chroustalo hodinu a nakonec se to nic nenačetlo. Nic. To bylo nejlepší.
2: Jo, jo.
0: Je takové vzpomínání na rok 1984. Pojďte nám dovolit to zakončit hudebně s Impulzovic krabičky hitem z toho roku. Michal David, C-čka sbírá C-čka.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: rok 84, na ten jsme dneska vzpomínali. Úplně vidím film Disco příběh, tak to prostě je. Pojďme do současnosti, D1, tam požár osobního auta, 75. kilometr, jak to aktuálně vypadá, všechno sledujeme. Povíme si za minutu a půl v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré úterní odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru osobního auta jede jednička na 75. kilometru ve směru od Prahy na Brno průjezdná už jedním pruhem. Stále tam ale čekejte zdržení v koloně, do které dojedete na 70. kilometru. Dále popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 184. a 196. kilometrem. V opačném směru na Prahu se zdržíte ve 4-kilometrové koloně před omezením na 56. Trasa z Opavy na Krnov za Holasovicemi se srazila dvě osobní auta. Pozor, kilometrové kolony v obou směrech ty vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda a na trase Pelhřimov Humpolec budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení, a to v úseku Velký rybník Vystrkov. A profíci z Global Assistance hlásí kolonu na Pražském okruhu ve směru k D1 mezi 23. a 19. kilometrem. Jaké jsou vaše postřehy z vašich cest? Dejte vědět kdekoliv z republiky. Hlaste se přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu vám přejeme s Renatkou.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Bude 16 hodin, posloucháte Impuls, policie má naplno, nový zásah, o tom Jiřinka víc ve zprávách ve 4. A koukneme se ještě na počasí, Renatko, jak pak bude, prosím tě.
1: Zítra bude docela hezky zpočátku, ale potom přijdou mraky a hlavně v severní polovině území bude i pršet, ale slabě. Teploty vyšplhají na 19 až po 26 na jižní Moravě na horách kolem 15.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Ombudsman stojí za asistenčními psy v lázních. Ve Šluknově se daří výrobě knoflíků. Kontaminovaný salát v USA přiotrávil desítky lidí. U zpráv ve 4 vás zdraví Jiřina Součkova.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začneme čerstvou aktualitou. Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací. Nikoho zatím neobvinila. Uvedli to novinky.cz. Podrobnosti zjišťujeme. Asistenční pes není domácí mazlíček. Lázně si proto nesmí účtovat poplatky v 1000 korunách. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Asistenční pes podle závěru veřejného ochránce práv pro jeho majitele představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Úřad řešil konkrétní případ. Pacientka s asistenčním psem zaplatila v nejmenovaných lázních 14 000 korun za jeho pobyt. Přestože doložila, že psa kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje, peníze zpátky nedostala. Navíc se psem mohla pohybovat v lázeňské budově jen mezi pokojem a východem z budovy. Pes nesměl na procedury nebo do jídelny. Ombudsman proto doporučil lázním jednat s pacientkou o smírném vyřešení sporu. Lázně už přislíbili změnu.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Ve Šluknově na Děčínsku se daří výrobě kovových knoflíků. Firma Tisa drží historickou výrobu už déle než 250 let. V rámci našeho prázdninového vysílání se tam byl podívat náš reportér Tomáš Kabát a povídal si s majitelem Davidem Václavem Pítrou.
5: Ta éra kohinuru, který výrazně ovlivnil rozvoj toho knoflíkářského průmyslu, zapříčinila to, že v našem archivu najdete opravdu věci od Rakouska-Uherska přes první republiku, socialismus, federativní republiku až po dnešní Českou a Slovenskou republiku. A tím, že je zájem o naší produkci i v zahraničí, tak se s čím dál více o naší produkci objevují výrobky pro Chorvatsko, Bulharsko, Slovinsko, japonské zákazníky a další státy.
6: A jak vypadá ta firma dneska?
5: Převážně je to rodinná firma s poměrně malým kolektivem lidí a větším kolektivem spolupracujících firm, jako jsou některé chráněné dílny na Jablonecku.
6: David Václav Pítra, majitel firmy Tisa 1770, na shledanou.
5: Mějte se hezky.
6: A ze Šluknova se loučí i Tomáš Kabát.
4: Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdili na 1700 případů nákazy v 5 státech USA. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončily v nemocnici.
7: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči, kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu ale přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. 26-letá Švábíková čeká miminko s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře. Ve společném prohlášení oba sportovci napsali, že jim tak do života přichází nečekaná, ale krásná životní změna, na kterou se oba moc těší.
0: My vám s Renátkou přejeme krásné odpoledne a jsme připraveni vás dál bavit.
1: Je úterý 21. července a Benátka se blíží.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Tady vám posíláme hudebně vzpomínku na jeden jablečný koncert. To je Eva Farná, měl si mě vůbec rád, vůbec její

0: Léto je léto, zpívala Helena Vondráčková, ještě si pamatuju, jak zpíval těžký pokondr v sámošce make-up s UV filtrem zůstal, už to má dvě české verze minimálně. Za chviličku Xindle X Puberťák, vydáme se taky, teď zvážníme na D1, jak to tam momentálně vypadá po požáru vozidla, jak se projíždí nebo neprojíždí, řekneme si za 3 minuty.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré poledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace a to z celého Česka. Dvěma pruhy, tak se projíždí aktuálně po požáru osobáku na D1, 75. kilometr ve směru na Brno. Kolona se tam začíná pomalu rozjíždět, dále popojíždí také přerušované kolony, a to převážně kamionů mezi 185. a 196. kilometrem. Trasa Pelhřimov-Humpolec, tady budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. V Praze jsou potom přerušované kolony v Bubeneckém, Davidském a Strahovském tunelu, je to ve směru na Smíchov. Na Pražském okruhu ve směru k letišti, tady je přerušovaná kolona mezi Vestcem a Slivencem a v opačném směru k D1, tak se zdržíte mezi 23. a 19. kilometrem. Ještě to není všechno, agentka Aja volá z D8. Ajo, co pak se tam děje?
10: Ve směru od Prahy na Ústí za sjezdem na 9. kilometru je snížená rychlost a 9.5. kilometr je posunutí obou jízdních pruhů směrem doprava a od 11. kilometru už je toto omezení zase ukončeno, tak dejte pozor a mějte se.
0: I tyhle hlášení potřebujeme, díky za spolupráci, žlutá mobilní aplikace, pokračujte v tom a my na vaší cestu, kamkoliv jedete, vám posíláme Xindla X a taky velký pozdrav s přáním šťastného doletu.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Kapela Krištof u nás za chvíli v rámci toho, že žijeme českou muzikou, život je krásný. A pozor, už je to na spadnutí, ne příští týden. Tento týden ano, dokonce je to tak blíž, než vůbec dokážete to spočítat.
1: Jasně, já jsem to spočítala, už se jenom dvakrát vyspíme
0: a, ty jsi a to spočítala.
1: Začne berácka. Od čtvrtka 23. do neděle 26. Já doufám, že se tam uvidíme, tak s Vláďou určitě. Ty tam jezdíš pravidelně, skoro se dá říct.
0: Teď už se to tak třeba skoro dá říct, ty no, tam jedeš poprvý vlastně.
1: Přesně tak, ale já se nechám schválně nalákat, co všechno tam jako jsme schopní zažít, tak se těším, že budeš mít nějaké příhody, příběhy, co?
0: No tak se domluvíme za 8 minut, že si něco k tomu řekneme, co jsem tam já třeba prožil, na co se tak zhruba můžete těšit, ale znáš to, jo, každý návštěvník má svůj pohled, tak já předám ten svůj a vy si to tam pak prožijete.
1: No jasně, jasně, jenom tak jako nás vezmeš tak jako svýma očima a svým zážitkem na Benátsko.
0: Velmi rád.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzavit z krabičky za chvíli máje máj, Hana Zagorová, Petr Kotvalta, Standa Hložek a my se teď budeme bavit o penácké s Impulzem, ta je už tento týden.
1: Jasně, ta není vůbec žádné máji, je v červenci, 23. července. Já už jsem to tady přiznala, že jsem nováček na penácké s Petrem Rožíkem, nebo budeme nováčci, budeme tam vysílat živě. Na jedné ze stagí budete moci vidět naše kolegy a třeba i Vláďu Jaroše, který bude snad po čtvrté na benátské.
0: Asi po čtvrté, takhle si myslím, že to je. A já, protože takhle jsou kolegové, kteří tam jsou mnohem díl, ale teď tady vysíláme spolu, tak ty se z mě ptala na nějaký zážitky. Jasně. A tak. Tak jako aby to nevypadalo, že tady dělám chytrýho a že se nějak povyšuju, vůbec ne. Ale hele, co se týče toho deště, ty jsi říkala, jako co tak ty festivaloví návštěvníci, jak jsou vybaveni, tak ono se na festivalu musí počítat s tím, že může přijít nějaká ta přeháňka, že jo, takže oni často u sebe mají pláštěnky nebo se tam dají koupit normálně v areálu. To je jedna z věcí a stalo se to párkrát, že tam jako pršelo a dokonce se kolem toho motají právě dvě příhody. Ono se to docela rychle vsákne a pak se tam dá chodit, i když je po dešti, ale přesto chviličku v zákulisí bylo bahno a tehdy jsem akorát šel uvádět Adama Mišíka a prostě on tam stál taky v tom bahně, že jo, ale on chtěl a udělal to i tak, krásně přiběhnout ve velké rychlosti na to pódium a on přiběhl, ale uklouzlo mu to, jak měl to bahno na těch botách.
1: Jasně.
0: A uklouzlo mu to takovým stylem, že vlastně šel do přemetu, ale on to vybral, to by jako těžko se to popisuje, ale prostě uklouznul.
1: Já myslím, že bychom to i někde našli, protože
0: je to u nás,
1: já
0: na sociálních
1: jsem to našla na sociálních
0: sítích. Já jsem to právě stihnul natočit a ano. Hned jsem to dával holkám, aby to tam zveřejnili, že uklouznul a on z toho udělal kotolu pozadu vlastně a pak se postavil na zadní a stál a lidi mu aplaudovali, takže tenhle příchod sám Adam Mišík nečekal, že tohle se může stát. No a vlastně třeba před Marpem zase naopak v jeden rok, to asi bylo loni tuším, tak taky pršelo hodně, že nakonec muselo chviličku pozastavit ten začátek, asi o 5-6 minut, ale úžasný stage manažer a všichni technici kolem, vyřešilo se to, voda rychle se dostala z pódia, mohlo se začít, ale ty fanoušci a všichni návštěvníci benátský s Impulzem jsou neskuteční držáci, ono lilo a oni tam čekali a stáli, nikdo před toho pódia neodešel nikam pryč.
1: Zajímavý.
0: To bylo to neskutečný, jak jsou jako úžasný a věrný, víš.
1: Já vím, já jsem četla i na stránkách, že vám do areálu, nejenom že pláštěnku člověk, když má, ale když má třeba skládací deštník, tak mu to taky umožní, samozřejmě asi ne, když seš natlačený před pódiem, že budeš držet deštník, to asi ne, ale jo, tak to jsem ráda, že to tak.
0: Jo, určitě, a hlavně teda já musím zdvihnout ještě dvě věci tady, aby jsme vás nalákali, a to je, že z areálu, i když koukáte na pódium na vašeho oblíbeného interpreta, tak v dálce vidíš ten ještět a večer, když třeba už jako je ten západ slunce, víš, a to je prostě neskutečná romantika, takže tohle to tam opravdu je v pozadí a já mám ještě strašně moc rád a tak je tam žlutá zóna Rádia Impuls, takže můžete přijít tam k nám, je tam fotbálek a spousta dalších věcí.
1: Tak máme se na co těšit, dokonce jsem se dívala, že tam je i 100-metrová skluzavka, takže tam můžou řádit i děti, rodiče, prostě
0: jasně.
1: Zábava všeho druhu.
0: Když by náhodou nepršelo, tak se můžete namočit tam. Ale my očekáváme to slunečné počasí, aby jsme se těšili. Tak od čtvrtka na benátské s Impulzem uvidíme se osobně a těšíme se na vás.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Pulzovic krabička, Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek. Já se vlastně nevím, jestli to všechno vybavím, ale pamatuješ si pořád Tele taky trošku?
1: Jasně.
0: Tak si tam dělali vždycky srandu, že přejmenovali ty jména v těch klipech a já nevím už, jak to už Petr Tanwald to byl tam.
1: Jo, to je
0: no,
1: pravda.
0: Standu si nespomenu asi, teďka nevím. A Anička, nechci tady vlastně to říkat teďka, protože to se už nehodí takhle, jako ty, tu srandu si dělat. Ale tak Petr Tanwald prostě. A,
1: jo, ale tak smáli jsme se tomu.
0: Jo, smáli. No tak můžu to říct, jako vím tu
1: no,
0: Aničku.
1: Jak
0: se, jo, sluší se to.
1: Jo.
0: No, Hana Zetorová to bylo.
1: No,
0: tak
1: a co? No.
0: No, tak jenom jako, že to. Dobře, tak jo, pojďme pokračovat za chviličku slovensky. Zase Miroslav Žbírka prvá a my vás chceme ještě pozvat k tomu, abyste zahráli svým kolegům, co si to zaslouží, určitě takové máte.
1: Jasně, my jim tady na Impulzu říkáme milionoví kolegové a Vlasta Korec každý všední den po deváté jim hraje 7 pecek v kuse bez reklam a vlastně proto musíte udělat jenom pár věcí, párkrát kliknout.
0: Jo, já jsem měl takovýho kolegu jednou, na jednom pracovišti, to už je skoro 15 let a ten pořád něco vařil, nebo když nevařil zrovna přímo v té budově, tak něco donesl z domova a já jsem mu vždycky říkal, já něco udělám taky a nikdy jsem samozřejmě nic nepřinesl, protože jsem to nestíhal.
1: No.
0: Tak třeba takový byste mohli zahrát. No.
1: Přesně tak, takže stačí, když kliknete na náš web impuls.cz a tam uvidíte, jenom vyplníte tabulku a dáte jim najevo, jak moc si jich vážíte.
0: Objednejte si.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: tomu rád.
1: Žijeme muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
2: Hezké odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. D1 ve směru na Brno tady popojíždí přerušované kolony převážně kamionů, a to mezi 185. a 196. kilometrem. V opačném směru potom na Prahu vyjedete téměř do 3-kilometrové kolony před 27. Trasa Pelhřimov-Humpolec tady budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov, a v Praze je ucpaná Novopatská mezi sjezdy z D10 a na Satalice. Také se zdržíte na východní a štěrboholské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol, a o kus dál je ještě ucpaná jižní spojka a Dobřížská mezi Krčí a nájezdem do Strahovského tunelu. Na Pražském okruhu ve směru k letišti tady je přerušovaná kolona mezi Vestcem a Slivencem. V opačném směru hlásí zdržení profíci z Global Assistance mezi 23. a 19. kilometrem. Ještě poslední bod tohoto seznamu. A to je trasa z Karlových Varů na Prahu za odbočkou na Žlutice. Tady havarovalo nákladní auto, počítejte se zdržením v obou směrech. Teď je štafeta na vás, hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci, jeďte opatrně. Šťastnou cestu!

0: za minutu bude 17 hodin, posloucháte Radio Impuls, Šinaský tabáček, hned po celé, taky ve zprávách s Jiřinkou varování, pokud si objednáváte často balíčky, kurýři budou varovat, na co si dát aktuálně pozor, a ještě to počasí, jak to bude vypadat zítra?
1: No tak zítra slunečné ráno vystřídá velká oblačnost, hlavně v severní polovině území slabě zaprší, ale teploty docela příjemné od 19 do 26 stupňů, na horách kolem 15.
2: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
3: Nie, alebo áno.
2: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
4: Rozpíjí čas. Já vím, že se dočkám.
2: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy.
5: Někde si najdu malé byt a tam si budu jen tak žít.
2: Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
6: Škodův palác v Praze pročesává policie. OKD začala zasypávat jámu ve Stonavě. Stoupá počet podvodných SMS od falešných kurýrů. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policie zasahuje ve Škodově paláci. V budově pražského magistrátu se detektivové zajímají o odbor pozemních komunikací. Uvedli to Novinky.cz. ČTK zásah potvrdilo pražské městské státní zastupitelství. Podle novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam zprávy napsali, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi. OKD začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí 3 pásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Stonava.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Kurýři varují, v posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Podvodníci v SMS-kách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Dopravci proto klientům doporučují kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat jedině v oficiálních komunikačních kanálech. Temelínská elektrárna chce šetřit s vodou. Loni spotřebovala k výrobě 1 megawatthodiny elektřiny téměř 2,5 tisíc litrů. Mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták ČTK vysvětlil, že spotřebu vody se snaží snižovat dlouhodobě.
8: Například loni jsme spotřebu proti dlouhodobému průměru snížili přibližně o 2%. Další úsporu v řádu jednotek procent pak očekáváme od modernizace úpravny chladicí vody, kterou máme v plánu dokončit v příštím roce.
6: Voda jaderné elektrárně slouží k chlazení technologických okruhů. Výroba elektřiny by bez ní nebyla možná. Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 milionů v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro tu dětskou.
0: Renata a Vláďa s vámi, takhle to je. A z naší tady pracovní dvojice, tak to funguje úplně opačně než třeba v jiných domácnostech, že tady tomu sportu rozumí víc žena.
1: No to nevadí, ale můžeme si o něm popovídat,
0: no,
1: protože
0: můžeme,
1: po víkendu začne naše fotbalová liga. Máme tady prvního zájemce o titul.
0: No paráda, tak za chviličku já dodám činasky.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: dobré odpoledne, podvečer, tak se nám to bude lámat. Posloucháte Radio Impuls, Renata a Vláďa společně a teď pojďme za sportem. No to jsem na to zvědavý.
1: No pojď, ale klidně můžeme jít za sportem, protože fotbalí fanoušci si opravdu moc neoddychnou a sotva skončilo mistrovství světa, už je tady nejvyšší fotbalová soutěž, která začíná o víkendu.
0: Já jsem z Plzně a ta vyhlásila útok na titul, tak se tě na to musíme zeptat, prosím tě, protože jak jsem to už říkal jednou, ty tomu rozumíš víc než já, i když jsem z Plzně. Co ty na to?
1: Takhle, řekněme se na rovinu, to podstatné. Naposledy jste v Plzni, když budu mluvit teda osobně
0: mluv, k tobě. Mluv klidně takhle, jasně.
1: I k ostatním plzeňákům. Mm-hmm. Tak tam jste titul slavili v roce 2022, jo? Takže
0: já tam nebyl zrovna, ale jo, jo.
1: 4 roky, takže by to chtělo trošku oprášit. A na dnešní tiskové konferenci před sezonou právě předseda představenstva Adolf Šádek řekl, že po loňském příchodu nového majitele Michala Strnada mají Západočeši srovnatelnou munici, takhle to řekl doslova, jako největší pražští favorité, tady obhájce trofeje, což je Slávia, a druhá v pořadí to byla Sparta. No tak uvidíme, protože na jaře skončili fotbalisté Plzně s výraznou ztrátou až třetí a teď tady mají ty ambice nejvyšší. Docela ještě takovou zajímavou vsuvku k tomu Adolf Šádek měl právě proto, že poslední roky vždycky říkal, že chceme být jenom do top 3 a chceme hrát evropské poháry, tak myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší a i právě po vstupu nového majoritního akcionáře máme konečně v klubu, myslím, pro všechny lidi potřebné zázemí. Takže v Plzni to teď máte top strop a teď už nezbývá, než jako to dokázat.
0: Já jsem rád, že se dneska, až pojedu zpátky do tohoto města, tak jsem ochytřelý, víš, jako víc chytřejší, že mám ten mozek zase takhle sportovně víc nahladěný díky tobě. Já to takhle opravdu jako nesledu a když už sledu, tak víc hokej, takhle to musím se přiznat. Jako a mistrovství, že jo, takový ty větší.
1: Tak taky tam máte extraligový hokej.
0: Tak jako Indiány, jasně, že jasný, znám, že máme Indiány, nejsem jasný, zase takovej. Jako,
1: no jasně, ale, no. Ale tady útok na titul, to si prostě budeš pamatovat a pak už jenom se budeš sledovat tu tabulku, jestli se blížíte spíš nahoru anebo spíš dolů.
0: Tak to uvidíme, každopádně děkujeme, že jste to takhle krásně shrnula tady teď naše drahá sportovní kolegyně Renata. A za chvíli Karel Gott, Léto jak má být.
2: Touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k letišti je také přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Slivencem. V opačném směru, kde jedničce, se zdržíte mezi 23. a 19. V Praze potom zůstává ucpaná Novopatská mezi sjezdy z D10 a na Satalice. Taky se zdržíte na východní a Štěrbolské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. O kus dál potom je ještě kolona na jižní spojce a Dobřížské mezi Krčí a nájezdem do Strahovského tunelu. Jednička u Brna ve směru od Prahy, tady se zdržíte mezi 190. a 196. A v Táboře v Budějovické ulici bourala dvě osobní auta. Ještě pohled do Liberce, tady je podobná nehoda v Americké ulici. Buďte k sobě ohleduplní, opatrní a používejte žlutou mobilní aplikaci. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu.

0: Za chvíli skupina Mirai, Summer Love, budeme si takhle hrát a žít českou muzikou, jak to na Impulzu máme rádi, a taky budeme hledat radosti.
1: Jasně, protože my máme na Impulzu experty na radost. Pro dnešek to bude Michal Ransdorf, který se zajímal o vaše nejhezčí vzpomínky. Máš takovou, to je docela silný spojení, nejhezčí vzpomínky.
0: A jako asi, je jich asi hodně, já jsem tak právě přemýšlel. Víš, co jsem si říkal, že se ještě vrátím v čase, když jsme tady sledovali a vzpomínali jsme na Karla Gotta, na těch nedožitých 87, tak já jsem měl takovou vzpomínku, tehdy skončilo jedno vyhlašování hudebních cen v Praze na Václaváku v Lucerně. On tam, Karel Gott, vystupoval, tehdy tam zpíval duet s Olgou Lounovou, který spolu mají. Ten to ani nevím, jestli vlastně ho tak dobře znáte, ale tehdy to byla docela aktuální věc. A potom předávání těch hudebních cen, já jsem vyšel stejně jako ostatní ven do té pasáže a najednou obrovský potlesk a takhle se ten dav těch lidí, jak vycházeli všichni po tom předávání těch cen, tak se rozestoupili, udělali nalevo, napravo takový ten uličku a Karel Gott procházel mezi nimi a oni mu tleskali jen tak, že procházel. A já jsem tam stál a říkal jsem si, než jsem jako pochopil, víš, že jde Karel Gott, tak úplně jako, nevím, takový pocity, no tak to pro mě byla taková nejhezčí vzpomínka. A vlastně musím říct, když nepočítám koncert, tak jediné takovéhle setkání, protože Karla Gotta dostat na rozhovor, to byla těžká věc, on měl ten diář opravdu jako přeplněný, to si musela objednávat třeba 2 roky dopředu, když vyloženě tam nebyla nějaká známost.
1: A o to můžeme být raději, že jsme ho zažili několikrát.
0: Určitě,
1: na české Majdanu.
0: Je to tak. Tak to je moje nejhezčí vzpomínka, třeba když tam teď třeba ten hudební svět.
1: Budeme se těšit na vaše vzpomínky za chvíli.
2: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls. Hezký podvečer, skupina Olympic. Taky jsem se narodil boss, to bude Impulzovic krabička. My vám jdeme dělat ještě větší radost, než si myslíte.
1: No, já si myslím, že každý den by bylo potřeba takové aspoň malé radosti a od toho my máme na Impulzu experty na radost.
0: Dneska je to Michal Ransdorf, který se zajímal o vaše nejhezčí vzpomínky.
2: Jaká radostná vzpomínka ve vás navždycky zůstane?
3: Všechny vzpomínky s mým pejskem. Když se šla koupat do vody nebo jednou vyběhla za kachnou.
4: Narození mého syna Maxe. Byl to adrenalin, trvalo to 2 dny, bylo to nervy, ale zvládli jsme to.
2: Jaká radostná vzpomínka ve vás navždycky zůstane?
5: Když jsem se jela vyzvednout štěně, u kterého jsem se pár let rozhodovala, jestli si ho mám pořídit nebo ne, protože je to fakt velký plemeno, a nakonec to byl můj nejlepší parťák.
6: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Určitě nám to odpustíte, my ještě jednou budeme zmiňovat Benátskou s Impulzem, už tento čtvrtek nám začíná festival a budeme až do nedělního rána. A tak se na vás těšíme, protože nejenom, že tam bude spousta kapel, které znáte z našeho vysílání, i ty, co neznáte z našeho vysílání, ale máme tam taky svoji žlutou zónu, přímo stan, hudební stan Rádia Impuls. Renata s Petrem tam budou na pódiu a vysílat přímo do vysílání, můžete se přijít podívat, jak se dělá rádio.
1: To je pravda a pokud vám to ale nevíde, nebudete přímo na Benátské, tak nemusíte smutnit. Jednak my budeme přenášet vlastně tu atmosféru přímo k vám a navíc budeme přenášet i živé koncerty. Hodinový koncert No Name, Davida Kolera nebo Michala Hrůzy. Budete mít pocit, že jste tam s námi prostě.
0: My vás tam vtáhneme, benátska.cz, tam jsou všechny podrobnosti a můžete si ještě zakoupit vstupenky.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek Kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký podvečer, jsou tady další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je teď silnice 4 mezi Vimperkem a Kubovou Hutí do Německa kvůli vyprošťování auta po nehodě. Ucpalý místy zůstává také Pražský okruh v obou směrech k letišti v úseku Jesenice Barrandov v protisměru od Chrášťan po Ořech. Jižní spojka a Dobříská ta zpomaluje mezi Krčí a tunelem Mrázovka. Kvůli zúžení potom počítejte v obou směrech s kolonami na pár minut mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem na trase Pelhřimov Humpolec. A zdržíte se také na obchvatu Jihlavy před kruhovým objezdem na Znojmo ve směru od Střítože. Převážně kamiony potom jedou pomalu po dálnici D2 před Brnem ze Slovenska od 10. kilometru a také na dálnici D1 u Brna před 196. Nehodu autobusu s osobákem tu nám hlásí profíci z Global Assistance na výjezdu z Teplic. Je to na Ústí nad Labem v Bystřanech. Dlouhý seznam. Dál to budeme hlídat, pokračovat po 18. Už tady budu osamocen, protože Renátka ta mě teď opustí. Takhle to normálně je, že vlastně já solově.
2: No jasně, tak ty si užiješ ten večer, nikdo ti do toho nekecá.
1: A já, ty mi do toho nekecáš.
2: No já trochu jsem, kecám.
1: No tak to je ale příjemný kecání a vůbec nemám s tím největší problém, je to, chceš zůstat do 8?
2: No, tak hele, už se s vám tak jako jiný plány. No.
1: Neukecal jsem tě.
2: Ale já si tě pustím do sluchátek, já tě budu poslouchat, takže se budu těšit a my se vlastně uvidíme zítra už po 3. hodině s Petrem Bružíkem a uslyšíme a s tebou potom zase.
1: Je to tak, je to tak. Mimochodem, když jsi slyšela ten seznam toho, co je na silnicích, čím jedeš domů?
2: Já jezdím MHD.
1: Tak ty jsi v pohodě.
2: Jo, tramvají, metrem a pohodě úplně.
1: Když se zasekne, tak ty ani nemusíš popojížit, že jo, pořád jsi na tom telefonku. Hele, hezky, ono to popojíždí.
2: Maximálně mě může zdržet nějaký sebevrah metru, takže já doufám, že jsou všichni v pohodě, dobrá nálada, léto, prázdniny, nikdo nebude nikam skákat, všechno jede.
1: Krásně řečeno, přes žlutou aplikaci, když by náhodou něco na silnicích, tak nám dejte vědět. Tak ahoj.
2: Ahoj.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Naladili jste si impuls, za minutu bude 18 hodin, jak to bude vypadat právě s betonovou plastikou rovnováhy, která se zřítila, o tom víc ve zprávách s Lenkou za pár chvil. Sledujeme taky počasí zítra. Zpočátku čekáme polojasno, oblačno, během dne bude přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty okolo 24 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Řidiče šokují zdražující paliva. Likvidování dolu ve Stonavě potrvá ještě roky. Praha chystá repliku zřícené sochy. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Řidičům nejen na východě Moravy lezou oči z důlků. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje na Zlínsku zvýšené ceny pohonných hmot po konci vládního zastropování. Honzo, zdravíme tě.
4: Hezký den, hlavně pro cyklisty, méně asi pro motoristy. U Stojanu je to poměrně šokující skok. Levnější čerpací stanice nabízely před nějakými 2 týdny naftu pod 33 korun. Teď se dívám, nafta o 8 korun na litru dražší, 40,90 a poprvé po dalším čase v ruletě pohonný hmot o korunu předběhla běžný benzín. Je prakticky jisté, že v krajském městě vyjde letní cena ještě o 2-3 koruny dráž, i když ne všichni dosud stačili zareagovat. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Další symbol těžby černého uhlí na Karvinsku postupně mizí. Společnost OKD začala ve Stonavě se zasypáváním výdušné jámy v jižní lokalitě dolu ČSM. Hloubku má 900 metrů, potřeba bude zhruba 45 tisíc kubíků materiálu. Zasypávání jámy předcházela stavba 87 výbuchů vzdorných hrází, které uzavírají důlní chodby. Ředitel útlumu dolu David Hájek vysvětluje, že likvidace jámy je složitý proces.
5: Museli jsme postavit jámovou zátku v úrovni prvního patra zde na jihu a ta musela být vybetonována a získat výbuchovzdornost, což trvalo 28 dní od její betonáže. Přístupy do této výdušné jámy se uzavřou volným pádem kamene.
2: V září pracovníci odstaví větrání a zasypávat se bude výdušná jáma v severní části dolu. Likvidace dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku celkově potrvá až do konce roku 2028. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní dnes rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. Při hašení požáru u letiště ve francouzském Bordeaux zemřeli 2 hasiči. Podle místních médií začalo hořet dnes odpoledne v jedné z budov nedaleko letištního parkoviště. Oheň spálil už 1 hektar okolní louky a dosud není pod kontrolou. Neštěstí se odehrálo v době, kdy v departmentu platí červená výstraha pro lesní požáry. V Austrálii se narodil unikát. Na svět tam přišla vzácná jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět při císařském řezu 34letá žena v porodnici v Brisbane. Informuje o tom server BBC. Australanka porodila přirozeně počatá identická čtyřčata po těhotenství, které královská nemocnice v Brisbane označila za extrémně rizikové. 4 holčičky se narodily po 28 týdnech a 4 dnech těhotenství už 14. července. Nemocnice uvedla, že matka a její manžel už předtím jiné 4 děti měly.
0: Je tomu už 45 neuvěřitelných let, kdy naše tenisová legenda získala americké občanství a pod vlajkou Spojených států nám dělá radost po celém světě. Právě na Martinu Navrátilovou budeme vzpomínat za 35 minut, uděláme takový souhrn, budeme chválit až do nebes. Teď Lucie Bílá.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Petr Nagy za chviličku u nás na Impulzu, Robbie Williams, ten bude taky zpívat svoje Angels. Trošku to vyděsí, když si pamatujete ještě dobu Robbieho Williamse, jak běhal na pódiu hrozně moc rychle. On běhá pořád, ale tehdy běhal hodně rychle, byl to divočák, nechal se zavěšet za nohy vzhůru nohama. No prostě to by dneska už neudělal, a pak, když jsem ho spatřil po letech a viděl jsem ty jeho šediny, říkal jsem si, no ten čas opravdu letí, ale pořád je to samozřejmě pro vás, dámy, možná i teď ještě víc sexy s těma šedinama, než byl tenkrát, ale řekněte si to ve své hlavě sami. Za chviličku nám zaspívá Angels a pojďme taky na dopravu. Za chvíli koukneme na Pražský okruh ve směru, kde je jedničce, tam je stále kolona, a podíváme se i do Brna, kde se bouralo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k D1 tak je stále kolona mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru k letišti čekejte kolonu mezi Jesenicí a vjezdem do Komořanského tunelu. V Praze je potom ucpaná Novopatská mezi sjezdy z D10 a Nakbelskou. Kolonu také čekejte na jižní spojce a Dobřížské mezi Krčí a vjezdem do tunelu Mrázovka a v Brně Komíně v Kničíčské ulici ve směru na Bystrc u sjezdu na Svrateckou. Zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem a na Mělnicku u Velkého Borku ve směru od Mělnické Vrutice zasahují záchranné složky u havárie motorkáře. Máme tohle za sebou, další informace už můžou být i od vás přímo z cest přes žlutou mobilní aplikaci. Vysílejte s námi a teď ten pán s šedinami, ten pán, kterého znají po celém světě, Robbie Williams.

0: Ka-ching.
1: Posloucháte Radio Impuls, máme pro vás pokračování českých prázdnin, ty jsou v plném proudu a tentokrát společně stále řešíme v tomto týdnu sever Čech. Je tam náš reportér Aleš Růžička, taky reportér Tomáš Kabát, ten zase objevuje místní chutě, produkty a speciality. A tak poslouchejte po celý den Impuls, my vám přineseme postupně tipy, kam vyrazit a co rozhodně stojí za to vidět. Teď třeba na severu Čech, ale ptáme se i vás, co by podle vašich zážitků nebo ostatních vašich kamarádů na severu Čech neměl nikdo minout. Napište nám to do žluté aplikace nebo na studiový WhatsApp. Číslo je 605 222 007 a vysílejte s námi i společně, co se týká českých prázdnin na Rádiu Impuls.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Baví se muž a žena. Muž. Byl jsem ti nevěrný. Žena. Já taky. Muž. 1. apríl. Žena. 9. září.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
9: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
8: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
14: Radio. My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Lenka Filipová dá, Lenka Filipová zamilovaná. Filipovaná, zamilovaná. Za chvíli Impulzovic krabička. Teď se vrátíme v čase. Je tomu 45 let, kdy získala Martina Navrátilová americké občanství. Tahle naše tenisová legenda pak pod vlajkou Spojených států ovládla kurty po celém světě. Například jen dvou hru ve Wimbledonu vyhrála 9krát.
1: Když celá republika před necelými 2 týdny sledovala čistě české wimbledonské finále, Martina Navrátilová seděla přímo na londýnském stadionu, a to dokonce na královské tribuně. K tomu ale vedla dlouhá cesta. Do Spojených států emigrovala po US Open v roce 1975. První Grand Slam ovládla v americkém exilu, ale ještě jako občanka Československa. V roce 1978 zvítězila na wimbledonském trávníku, tedy 3 roky předtím, než získala občanství v USA. Pak už to byla jízda. Ovládla zhruba 170 turnajů ve dvouhře a podobný počet i ve čtyřhře. Martina Navrátilová je v počtu vyhraných turnajů absolutní rekordmankou mezi všemi tenisty dodnes. České občanství přijala zpátky až po konci kariéry v roce 2008. Martina Navrátilová oslaví letos v říjnu 70. narozeniny. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls.

0: Skupina Elán už za chvíli ze zahraničních hvězd, třeba Ava Max, Kings and Queens, za chviličku. Jinak hlavně žijeme českou muzikou, ale máme pro vás, pro všechny něco. A sledujeme také silnice, abyste v pořádku dojeli i v dnešní úterní den. Nehoda se stala na Rakovnicku u Nezabudic ve směru na Týřovice. Podrobnosti z Globálu za chvíli přihodíme za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka vezeme. Kuba Tilšar je s námi. Kubo?
2: Ahoj Vláďo, hezký večer.
1: Ahoj.
2: Na Rakovnicku u Nezabudic na cestě na Týřovice zasahují záchranné složky u nehody osobáku s motorkářem. Projíždí se tam Kyvadlově. Před Karlovými Vary od Prahy za odbočkou na Olšová vrata blokuje provoz zásah záchranných složek. Čekejte tam možné komplikace. Na Pražském okruhu se místy popojíždí mezi Vestcem a Barandovem k letišti. Ucpaná je proto také ulice k Barandovu u Slivence. Pomalu pojedete po Novopatské ulici od D10 k dopravnímu omezení na Kabelské a doprava vázne na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska od 3. kilometru. Z Globásy stán z Kuba.
1: Máte nějaké postřehy, které by zajímaly ostatní řidiče? Netajte se s tím, pomozte si navzájem přes žlutou mobilní aplikaci. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: bude 19 hodin, dobrý večer, posloucháte Impuls. Lenka ve zprávách nám poví, jak teď makají, nebo už třeba nemakají hasiči ve Zlíně, jak to vypadá po požáru, nejaktuálnější informace a co se týká zítřejšího počasí, ještě tady přepnu a zpočátku zítra bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer pak se v severní polovině území lokálně vyskytnou nějaké ty přeháňky, ale nic dramatického, 24 stupňů jsou maxima a jižní Morava bude mít 26.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Hasiči ve Zlíně si mohou konečně oddychnout. Prezident varoval před podkopáváním důvěry v justici. Na turnaji v Praze dnes postoupí 4 české tenistky. Co je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál skrápět vodou. V někdejším baťovském areálu ale dál zůstávají nasazené drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
5: S tím, že teda se dělá monitor požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
3: U požáru 11. podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiče od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Prezident Petr Pavel varuje před podkopáváním důvěry v justici a celkově v demokratické instituce. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to dnes na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025. Zdůraznil i to, že principy právního státu nejsou samozřejmostí a je nutné o ně průběžně pečovat. Vláda navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Na tiskové konferenci po včerejším jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Fontány za Chomutovským soudem znovu ožijí. Město chce i kvůli klimatickým změnám vrátit do nedalekého parku vodu. Nakolik návrat vody vyjde, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta. Dušane, dobrý večer.
6: Zdravím z Chomutova. Fontány stojí v parku v Puškinově ulici. Jsou dvě a tvoří je kamenné vrstvené desky, které mají speciální osvětlení. Pod zemí je pak společná strojovna, včetně potrubí, čerpadel a trysek. V jakém stavu jsou, město neví, a tak prvním úkolem je podrobný průzkum. Teprve potom bude jasné, co půjde opravit a co se musí vyměnit. Celková částka, kterou podkrušnohorské město na znovu zprovoznění obou fontán vyčlenilo, jsou necelé 4 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Na turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová. A další postupující Češku přinese i poslední dnešní duel. V něm bojují o postup v českém derby čerstvá vítězka turnaje z Athén Barbora Krejčíková s Lindou Fruvertovou. První set získala Krejčíková.
0: Posouváme české prázdniny na severu Čech. Máme Tomáše Kabáta. Navštívil pivní stezku Lužický hor. Kolik měří kilometrů a jak to vlastně Tomáš zvládnul? Jestli ještě v pořádku, tak se s ním spojíme.
4: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Jestli jsou v pořádku hlavně jeho nohy, protože to není třeba jen tak 5 kilometrů, jak si myslíte. Kolik moc prošel, to si řekneme za 35 minut a teď už slovenská Kristýna.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento čtvrtek přímý přenos z Benátské s Impulzem a No Name. Začínáme v 8 večer. No Name a Živák na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Pražském okruhu ve směru k letišti, tady čekejte přerušovanou kolonu, a to mezi Vestcem a Slivencem. V Praze je ucpaná Novopatská mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou. Na trase z Mělníka na Mladou Boleslav za Mělnickým v Telném se srazila 3 osobní auta a nehoda 2 osobáků se ještě stala v Jablonci nad Nisou v ulici Na Vršku. Teď máme odpracováno, co se týká dopravy 007, ale společně se situace vyvíjí. A tak nám to dejte vědět, když potkáte lepší stavy, i ty horší, přes žlutou mobilní aplikaci, ať dobře dojedeme. Teď posíláme George Michaela.

0: Radio Impuls s vámi a budeme společně i v libereckém areálu Vesec, tam se bude konat Benátská s Impulzem od čtvrtka až do nedělního rána. Takhle to bude, bude to velkolepé a samozřejmě poslouchejte i naše vysílání, o to víc, pokud se tam třeba náhodou letos nezvládnete z nějakých důvodů dostat, my vám všechno budeme zprostředkovávat, nejenom, že tam budeme mít naše úžasné reportéry a budu se hlásit přímo do vysílání, ale přímo do vysílání Impulzu přeneseme i živé koncerty z Benátské. No a kdo tam budete, tak na místě No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie nebo legendární Roxette. To je část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátská s Impulzem. Startujeme ve čtvrtek, těšíme se na vás a buďte u toho, co nejlépe, ideálně v první řadě, anebo u rádia.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Dobrý večer, posloucháte Impuls. Nabídneme muziku od Karla Gotta. To je všechno, to není jakože muziku všeobecně, ale ten hit se opravdu jmenuje muzika. Vždyť víte, o čem mluvím, Impulsovic krabička za pár chvil.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Opět cestujeme po našich prázdninách a pokračujeme na severu Čech. Náš reportér Tomáš Kabát dneska odpoledne a večer putuje po takzvané, pozor pánové, některé dámy taky, pivní stezce Lužických hor. Tam měří asi 155 kilometrů, tak to si myslím, že Tomáš nešel pěšky, ale kousíček mohl zkusit a propojuje nejen různé mini pivovary, ale taky vyhlídky nebo památky a turistické trasy. A jednoho zajímavého místa právě teď se nám bude hlásit Tomáš Kabát. Tome, už by to mělo být ve spojení. Pěkný večer, ahoj.
2: Dobrý večer, po pivní stezce Lužických hor jsem dojel až do Varnsdorfu, kde je pivovar Kocour a je tady taková specialita.
0: Uf.
2: Pivní Orloj, je to přímo v prostorách pivovarské restaurace. Teďka se na to dívám, je to vlastně ciferník zasazený do skříňky ve tvaru domu. Jsou tam taky v průhledu vidět ozubená kola, aby to nebylo všechno jenom o mém popisu. Já tady vedle sebe mám sládka pana Patrika Godovského. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co všechno ten Orloj umí?
3: Každých 15 minut spustí znělku a v okýnkách se ukáže v jednotlivé lahve, jsou to vlastně produkty našeho pivovaru. No a každou celou hodinu z horních dvířek vyjede místo kukačky, tak vyjede půl litr s logem pivovaru Kocour.
2: Jak to vlastně vzniklo?
3: V roce 2016 náš pan majitel Josef Šusta se svým dobrým kamarádem Josefem Kestlerem seděli u piva a pan Kestler říká: Pepo, chybí ti tady hodiny v hospodě. No a pan majitel říká: hodiny nemají v hospodě co dělat. Takže pili pivo, povídali si a po třetím pivu asi říká pan Kestler: víš co, tak já ti postavím Orloj tady v téhle hospodě. No a tím to vzniklo. Celý Orloj je zajímavý tím, že je postavený z polystyrénu, elektronický modul, ten vlastně dodal od pana Kestlera kamarád a pan Kestler výrobou toho Orloje strávil asi rok a čtvrt.
2: Sládek Patrik Godovský je se mnou u mikrofonu. Rozšířilo už se to povědomí o té atrakci. Jezdí sem zatím ti lidé?
3: Jezdí tím, že jsme na hranici s Německem. Máme to na hranici 50 metrů vlastně od pivovaru, je už státní hranice, tak k nám jezdí spousta štamgastů z Německa. Občas k nám jezdí zájezdy autobusové, jak z Čech, tak vlastně i z Německá, z Lotyšska, no a pro ně je to takové velké lákadlo, vždycky si to fotografujou a natáčejí si.
2: Pivní Orloj nám představil sládek Patrik Godovský. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A z varnsdorfského pivovaru Kocouru se loučí i Tomáš Kabát. Hezký večer.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky. Rádio Impuls. Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký úterní večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšar s námi je ve spojení. Kubo, jak to vypadá teď večer? Povídej, ahoj.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na cestě z Mělníka na Mladou Boleslav za Mělnickým Vstelnem blokují jeden pruh tři osobáky po nehodě. Doprava tam zpomaluje. Se zdržením pár minut počítejte v Praze na Veloznově ulici směrem na Holešovice kvůli zúžení na jeden jízdní pruh na Hlávkově mostě. Pomalu se jede po Novopatské ulici směrem na Ústí nad Labem před dopravním omezením na Kbelské. A v Brně v části Komín na Knínické ulici směrem na Bystrc u sjezdu na Svrapeckou ulici zůstává omezený provoz po vážné srážce motorkáře s osobním autem. Z Globásy stán z Kuba.
1: Dávejte na sebe pozor, my vám k tomu pozoru a pohodě budeme hrát. Jezděte s úsměvem a přes žlutou mobilní aplikaci nás informujte, jak to jede u vás. Šťastnou cestou.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Radio Impuls, 20. hodina už za chvíli. Do rána vám budeme hrát jenom českou a slovenskou muziku, za chvíli k tomu dojde. Já jsem se narodil v Plzni, k Plzni mám vřelý vztah, znám Plzeňskou věž na náměstí Republiky a vím, že jí vít trvá chviličku, taky se zadýcháte, jestli se vám motá hlava, tak se vám motá hlava a potřebujete se zastavit, aby se to srovnalo. A představte si, co dokázal na tom stejném schodišti, které já nahoru vycházím asi 10 minut, plzeňský biskup, potom uslyšíte za chvíli ve zprávách s Lenkou. A divoký byl po celé, ten nám odstartuje tu sérii české muziky, jak jsem sliboval. A počasí zítra, zpočátku polojasno, jasno, během dne přibude oblačnost a odpoledne a večer, tak zejména v severní polovině území se lokálně vyskytne nějaká ta přeháňka, teploty budou okolo 24 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Policie si posvítila na pražský magistrát. Budoucí trasu D55 mapují pyrotechnici. Česká populace bude rychle stárnout. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policie dnes zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču, uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Situaci chce vysvětlit na koaličním jednání. Budoucí trasu dálnice D55 prověřují pyrotechnici. Pracují v úseku mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku. Mapovat by měli území o rozloze přibližně 80 hektarů, kde mohou být zbytky munice z druhé světové války. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic to řekla agentuře ČTK. Teprve po dokončení průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a archeologický výzkum.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
4: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o 2/3 navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků. Protože máme teď 93 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
2: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Předběhni biskupa, tak se jmenuje nová výzva nejen pro obyvatele Plzně. Biskup Tomáš Holub vyběhl na věž katedrály svatého Bartoloměje a odstartoval letní soutěž o 3 permanentky.
5: Plzeňský biskup Tomáš Holub se rozhodl propagovat návštěvu katedrály. Teď se jí lidé při rekonstrukci náměstí i opravě střechy kostela spíš vyhýbají. Oblékl dres fotbalové Viktorie a v čase 1 minuta 53 vteřin zdolal všechny schody na věži. Zároveň vyzval veřejnost k následování. Z rychlejších časů, které mají soutěžící doložit fotkou hodinek nebo stopek, budou vylosováni 3 výherci. Ti získají roční permanentní vstupenku na věž. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Ve Francii přitvrdí tresty za znásilnění. Francouzští poslanci dnes schválili legislativní návrh na ukládání doživotních trestů pachatelům, kteří se dopustí sériového znásilnění dětí mladších 15 let. Informuje o tom agentura AFP. Podle ní poslanci opatření před konečným hlasováním o zákonu o ochraně dětí schválili na podruhé.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

neskazím a bežím pár zim. Říkám ti, spánek je pro nule, chce to po nocích morgeny, po ránu Red Bulli. Nebudem volit, že nám život ujít, a když máme splín,

0: zavriem oči, chcem ti vždy doniesť tú najlepšiu...
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Naši pozornost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za včerejšek desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Francouzští poslanci odřízli děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který udrží mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má začít platit v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba desítka evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda včera podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
5: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme ošplouknout bazénu.
6: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
7: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
8: Já rád hraju fotbal.
9: My pojedeme do Chorvatska.
4: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Ještě je tedy dost času na další výlety a zážitky. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdily skoro 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončily v nemocnici.
10: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Zítra bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů, na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: rozpuścim to pichu dusilne zniecim. Tak jako pan Cypher.
1: Benácká s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno.
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
0: Raz přijde čas. Já vím, že se dočkám.
1: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy.
0: Někde se najdu malé byt a tam se budu jen tak žít.
1: Benácká s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Další symbol těžby černého uhlí na Karvinsku postupně mizí. Společnost OKD začala ve Stonavě se zasypáváním výdušné jámy v jižní lokalitě dolu ČSM. Hloubku má 900 metrů. Potřeba bude zhruba 45 tisíc kubíků materiálu. Zasypávání jámy předcházela stavba 87 výbuchovzdorných hrází, které uzavírají důlní chodby. Ředitel útlumu dolu David Hájek vysvětluje, že likvidace jámy je složitý proces.
4: Museli jsme postavit jámovou zátku v úrovni prvního patra zde na jihu a ta musela být vybetonována a získat výbuchovzdornost, což trvalo 28 dní od její betonáže. Přístupy do této výdušné jámy se uzavřou volným pádem kamene.
3: V září pracovníci odstaví větrání a zasypávat se bude výdušná jáma v severní části dolu. Likvidace dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku celkově potrvá až do konce roku 2028. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici. Podle zjištění novinek CZ je žena v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Blesk ženu zasáhl dnes ráno po 7. hodině. Podle portálu Standard byla na pláži v Bašce na Krku s deštníkem v ruce. První pomoc jí poskytl plavčík z pláže. V zápětí ji vrtulník přepravil do nemocnice. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltěla voda. Turista ji najde na břehu Flájské přehrady.
5: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Zřícení rozestavěného tunelu v Indii má nejméně 13 obětí na životech. Dalších 13 lidí zůstává pohřešovaných poté, co se tunel zřítil po včerejším výbuchu. Agentura AP píše, že příčinou exploze bylo podle odborníků patrně nahromadění metanu. Kajakář Jakub Krejčí válí. Na mistrovství světa vyhrál kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 dnes v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla pouze Bára Galušková. Zoo Brno má zpátky svého ptačího uprchlíka. Jeřába daurského se podařilo odchytit a znovu je ve své expozici ve spodní části zařízení. Zoo o tom informovala na Facebooku. Z nezasíťovaného výběhu pták uletěl minulý týden ve středu. Zařízení prosilo lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby ho vyfotili, nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Jeřáb daurský se v přírodě vyskytuje v Ázii a je ohroženým druhem. Zítra má být nejprve polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně v severní polovině území přidají lokálně i přehánky. Nejvyšší teploty budou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 26. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál skrápět vodou. V někdejším baťovském areálu ale dál zůstávají nasazené drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
2: Že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
1: U požáru 11. podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiči od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapaty. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z mnoha trestných činů, mimo jiné ze znásilnění a vloupání. Teď hledají svědky jeho skutků i další oběti trestné činnosti, hlavně dvě dívky, které se mohl snažit oloupit s nožem v ruce. Policejní mluvčí to uvedl na webu, kde zveřejnil i videozáznam s podobou obviněného. 48letý muž se pohyboval na území celého hlavního města, zejména ale v Liboci, Ruzyni, na Petřinách a Veleslavíně. Soud poslal zadrženého muže do vazby. Podle mluvčího policie má obviněný bohatou trestní minulost. Před soudy stanul už 10krát. Naposledy ho justice poslala na 12 let do vězení za znásilnění a loupež. Na svobodu se dostal před půl rokem a aktuálně byl ve zkušební době. V případě odsouzení za nové skutky mu hrozí dalších až 10 let za mřížemi. Těžební firma OKD dnes začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby.
3: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí tří pásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Stonava.
1: Nejstarší obyvatelka města Zlína budí obdiv. Ve svých 105 letech se Marie Nováková stále stará o domácnost. Rodačka z Dolní Bečvy na Vsetínsku patřila k mladým baťovským ženám. U Baťů také potkala svého budoucího manžela, se kterým založila rodinu. Nejraději měla práci šičky, největší část pracovního života strávila v punčochárně. Seniorka si každé ráno i večer dává trošku slivovice a v jídle se nikterak neomezuje. Zlínská radnice to uvedla na svém webu, kde vyvěsila zprávu o tom, že žena slaví právě půlkulaté narozeniny. Zítra bude nejprve převládat sluníčko, postupně ho doplní mraky a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 26. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

za stromy, kolik je let.

si tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: co den vidím jen ty tvoje oči, ale v noci krém zavírám. Tak proč mám ten pocit?
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení. Lašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Lašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
4: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem. A druhý zatím největší až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
5: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošplouknout bazénu.
6: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
7: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
8: Já rád hraju fotbal.
9: My pojedeme do Chorvatska.
3: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Naši obezřetnost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce by si měli ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Největší škody si letos připisují požáry. V součtu se postarali o největší objem škod, vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven pro agenturu ČTK. Živelní pohromy způsobily v první polovině letošního roku klientům pojišťoven desítky tisíc škod, a to v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je ale počet případů o desítky procent nižší. Škody páchaly hlavně srážky a krupobytí. Naopak proti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
3: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o 2/3 navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků, protože máme teď 93 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
2: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltila voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
4: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapatyj. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal. Na Ukrajině v posledním týdnu vycházeli do ulic tisíce lidí. Protestovali proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádali odchod Syrského. Zelenský uvedl, že Fedorovi včera nabídl významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji technologické dimenze ukrajinského státu. Konkrétnější nebyl. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinární komise narazil. Žádali o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. Bývalému kapitánovi pražské Slávie ale trestní orgán Ligové fotbalové asociace nevyhověl. 35-letý Bořil tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal trest v dubnu za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájí titulu vyhrožoval rozhodčímu a uložila mu vyšší trest. Dnes bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi 2 lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení. Lašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Lašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
3: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem. A druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
4: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošplouknout bazénu.
5: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
6: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
7: Já rád hraju fotbal.
8: My pojedeme do Chorvatska.
2: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP